0: denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Pozor! Tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha! Slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70%. A trička? Taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
10: Užij si den plný.

0: aktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České firmy se připravují na návrat EET a moc se na to netěší. Podle posledních průzkumů očekávají více byrokracie. Zhruba 40% z nich má potom za to, že změny přinesou více digitalizace, bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14 miliard korun. Kuriozní a tragická zpráva přichází ze sousedního Rakouska. Na manželský pár v důchodovém věku tam zaútočilo stádo krav. Zatímco žena jeho následkům podlehla, muže převezl do nemocnice v Innsbrucku vrtulník. Rakousko navíc registruje smrtelné útoky krav už 3 roky za sebou. Podrobnosti toho posledního se stále vyšetřují. Čeští hokejisté nemají čas truchlit, už dneska je totiž na programu další utkání světového šampionátu. Svěřenci trenéra Rulíka v něm vyzvou do posud nejtěžšího soupeře, favorizované Švédsko. Utkání startuje ve 20 hodin a 20 minut a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Havlíčkově Brodě se tento měsíc uzavře most přes Sázavu. Neprojezdný bude od 20. května do 31. července příštího roku. Důvodem je jeho přestavba. Vedle opravovaného mostu stavbaři udělají mostní provizorium, které bude sloužit jen autobusům a integrovanému záchrannému systému. Vedle bude zavěšená lávka pro pěší a objížďka povede po obchvatu města. Místu se pokud možno vyhněte. Dnes nás na Vysočině čeká snad už poslední upršený a chladný den. Také dnes by totiž mělo být zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami 10 až 14 stupňů.
12: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Tak podprahová informace, že se nemáme množit.
1: Hele, už? Nebyl jsi tady v pátek, už se nikdy nedozvíš, co se tady dělo.
0: No jo, taky vás rád vidím. Taky vás rád vidím a jsem rád, že tady jste i vy, že jste si nás pustili. David Guetta, tedy Swims, Tones and I. Tím začínáme. Hezké ráno. Hit Radio.

0: 7.06. David Guetta. Na Hit Rádiu, krásné ránko vám přejeme. Já teda musím říct, už jsem probuzen po tomhle songu, tak doufám, že i vy, kdo jste u vašich přijímačů, co vy dva.
1: Taky jo.
2: Ne, opravdu jako probudí to.
0: Hodně, hodně. Ale my jsme se tady shodli, a možná to máte i podobně, kdo nás posloucháte, že ten návrat do pracovního procesu byl trošku náročný po víkendu a nevím, čím to bylo.
2: Tenhle týden je to opravdu znát víc. Já jsem i víkend prospala celý. Já jsem byla úplně mimo a dneska bych v tom nejradši pokračovala, ale zvládneme to tady.
0: Já si myslím, že u mě bude ten problém s tím, že jsem ten víkend moc jako neprospal, takže možná tam bude zakopaný pes. David asi jako stále v pohodě.
1: Úplně v klidu. My jsme teda, když se budeme bavit o víkendu, měli první grilovačku letošní.
0: Nekece.
1: Byla hodně specifická tím, že byla taková zima, že jsme byli všichni jakoby obestoupení kolem toho grilu.
0: Takže jste se tu.
1: Takže jsme se v podstatě tulili a bylo to fajn.
0: Takže ten prezervativ, který tady je na stole, a někde, kde se tady vzal, ono na něm je tady napsáno, je reklamní, je z jiného rádia, které je tady u nás v budově.
2: No buhy,
0: a já nevím, jak si to mám vysvětlit. Co se tady dělo o víkendu?
1: O víkendu taky nevím, já jsem byl doma a ještě připomenu, že ta grilovačka byla rodina, takže doufám, že jsem ti odpověděl.
0: No tak jaký jste měli víkend vy? Pojďte nám napsat, protože za malou chvíli začne minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a

0: vypadal váš víkend?
1: Budeme mít 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás a číslo k vám, k nám teda, 777-937-777.
0: A teď k vám letí další hity, tohle jsou Train na Hit Radio, hezké ráno v 6.07.

0: Train. Tonight. Hey Soul Sister, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ránko, tak jaký jste měli víkend? Začíná minuta šampionu právě teď.
1: David Žacléř byl s dcerama na dní hasičů v Trutnově a bylo to prý super.
0: Martina Kladno celý víkend strávila na zahradě.
1: Ula okrouhla u nového boru, rozvážela svatební koláče po celé rodině.
0: Petr Most celý víkend skládal skříně a přežil.
1: Tomáš Ostrava uklízel garáž a našel věci, které neviděl 10 let.
0: Wendy Husinec u Prachatic navařila, uklidila a pak odpočívala.
1: David přeje dobré ráno z ostrova Murter v Chorvatsku, káva se snídaní na stole, mají 12 stupňů, zataženo přes den 20, víkend odpočinkový s rodinou.
0: Pepa Beroun, sázení kytek plus kontrola včel.
1: Petra Svoboda nad Úpou, rodiny byly na skvělém Pokáčově v Praze a pak se přesunuli na chatku.
0: Jiřina, víkend pohodička, sobota akváček s rodinkou, neděle kolo s dcerou a psem, idylka.
1: Petr Zlín, víkend hezký, postelový tulící.
0: Počkej, nám to nestačilo. Tak, teďka jsem se ztratil trošku. Živán z Nového Jičína. Zdravím vás, víkend pracovní a deštivý, pak vše prospal.
1: Bohumila Karviná v sobotu zvládla zkoušku za A, wow.
0: Kača Olomouc, dobré ráno, úplně nejlepší, opět sraz Amerik a pohodička klídeček. Petra Zlín, víkend hezký, postelový tulící a pozor, Květa Děčín. V sobotu jsem promilovala s přítelem a neděli to už jsem byla zase v práci.
2: Teď co bylo náročnější?
0: No, to je otázka.
1: A ten povzdech, jak jsi to hezky zahrál.
0: Kdo se o víkendu pomiloval, nechť zvedne ruku.
2: Proč jsem sám,
0: ruku jedinej? Kdo se pomiloval se svým partnerem, ať zvedne ruku.
2: Kdo se nepomiloval se svým partnerem.
1: Kristova, no. Tak děkujeme za zprávy, jste úžasný a bylo jich spoustu, tak děkujeme.
0: Máme pro vás pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 6 hodin 19 minut. Avril na Hydrádiu. Co mělo happy ending? Byl sobotní hokej. Dámy a pánové, v sobotu jsme přepisovali hokejový dějiny. Teda ve velkých uvozovkách, jo. Česká repre poprvé v dějinách prohrála se Slovinskem. V prodloužení nás porazili 3-2. Takhle, kdyby nás porazilo aspoň Slovensko, jo, ale tenhle stát, který není ani na mapě, za mě jakoby nestačilo, že když jedeme do Chorvatska k moři, tak za ten jejich půl kilometr dálnice zaplatíme nejvíc peněz z celé cesty a my s nima ještě prohrajeme, jo. Tak já nevím.
1: Jako je to nemilý, navíc pikantní tam je, že vlastně hlavní hvězdou jejich zápasu je brankář, který je Čech.
0: No počkej, to není vůbec pikantní, to je pěkně, na prd.
2: Tomu nikdo nemohl před tím zápasem zavolat, pro boha.
0: No a já na to, koukám, my jsme na to koukali s Tchánem Tchýní a mojí přítelkyní, teďka ležím u té telky, ne, a říkám si, proč ten Horák prostě jako on je Čech, proč to nepustí, ne?
2: No to bylo takhle, před tím zápasem se ukázalo, že oni nemají ani jednoho zdravého golmana, tak nás poprosili, jestli bychom jim jednoho jako nepůjčili, víš? Jak se to vždycky dělalo na Rybníku.
0: Já jsem si říkal, že mu to nebylo blbý, jako, víš? Že se, ještě... že se pak mohl podívat těm našim hráčům do očí, jako, víš? To je patriot, tyhle.
2: No. Ještě řekni to, co jsi říkal o té Tchýně, jak přišla do toho zápasu.
0: Jo, takhle, já jsem nechtěl, ale teď já už musím. No, ona Tchýně u toho nebyla a ona pak dorazila, vlastně...
2: Zastavu 2-1 pro nás.
0: Zastavu 2-1 pro nás a pak se to vlastně celý tak nějak jako... Takhle, nechci to připisovat na vrub jako jí, jo, ale opravdu ona přišla.
2: A začalo se to hroutit.
0: Začalo se to hroutit, jo, přesně od té doby. A ona ještě... Ona se tomu začala ještě smát, říkala, no, ty naši určitě nevyhrajou. A začala tak jako rejpat, ale jako, že jsme se to dělali jako legraci všichni, no a nakonec já pravdu, no.
2: Tak doufejme, že dneska tvé Tchýně ve 2020 nebude u televize.
0: Nebude, takže vyhrajeme. Dneska Česko-Švédsko.
1: Je to tak.
0: Česko-Švédsko 2020. No tak si spravíme chuť dneska večera, si co vy na to?
2: Držíme palce.
3: Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: Masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
8: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, dlažby teploty sluší všude přitom. Dyton.
11: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: www.hradec.cz.
1: Unihobby Jindřichův Hradec. Široký výběr zboží pro dům, bydlení, zahradu, dílnu, stavbu, balkón, terasu. A to za fair ceny.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu. 6.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Lebku svaté Zdislavy se podaří dát dokupy. Vzácná relikvie byla o víkendu vyjmuta z betonu, teď čekají práce restaurátorů. 35-letému pachateli potom hrozí až 8 let ve vězení. Taky neandertálci chodili k zubaři. Podle posledních studií používali předchůdci člověka kamenné nástroje k ošetření zubního kazu, a to zhruba 60 tisíc let před dnešním dnem. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře.
3: Jako měli to těžký neandertálci. Já jsem koukala, že se dožívali nějakých 30 až 40 let, takže já bych to měla za pár. Vy dva už byste byli pod drnem dokonce.
4: My už tady nejsme.
2: Aspoň bychom nemuseli tolik k zubaři. Mě spíš jako zaujalo to s těma kamenama.
4: Ano.
2: Si třeba, když šel tehdy k zubaři, k nějakému neandertalskému, mohl dát taky takovou tu injekci proti bolesti, víš?
4: Jako anestezii.
2: No.
4: No, takhle, myslím si, že na anestezii byl ten větší kámen vedle.
0: Bon Jovi, It's My Life, 6.30.

0: Tohle je pondělní Hitrádio, snídaní šampionů, v 6 hodin 40 minut s vámi Michal Jasmin a David. Přejeme vám krásné ránko.
1: Pánové, hlavně, odebírali jste někdy příspěvky nějaký OnlyFans modelky? Myslím samozřejmě naše posluchače, vás se zeptám klidně taky, jste se tak jako uculili?
2: Já ne.
0: Já taky ne.
1: Dobře, existuje jedna OnlyFans tvůrkyně, který její fanoušek během 2 let poslal asi 40 milionů korun v přepočtu, jo. 40 milionů, což je fakt dost, jo, během 2 let. No a domluvili si nějaký randíčko, povedlo se to, přetavit to do reálu. Tak se jako setkali, podíval se na ní a řekl jí potom, že je v reálu nějaká tlustá.
0: Jo. Pro mě už jedou. Slyšíte to houkání?
1: Přijde mi to vlastně fakt hrozný, jako ale z obou stran, jo. Možná teda pohled chlapa nejdřív, že někomu platíte teda 2 roky, máte ho úplně vysněnýho, dáte mu 40 míčů a pak se vám ve finále nelíbí. Na druhou stranu, bejt holka, tak jsem fakt nakrknutá, protože to, že ti někdo jako zaplatí za to, že tě sleduje na internetu, neznamená, že tě pak v reálu může urážet samozřejmě.
0: No, nakrknutá, jestli můžu, tak já, takhle. Je jasný, že jí nesledoval asi jenom jako jeden, že jí to neplatil. Takže jako nakrknutá, když víš, že máš od jednoho borce prostě 40 milionů přepočtu.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, ty peníze už byly na účtě, takže nakrknutá jenom do jistý míry.
0: Jasně, no.
1: Ale co to je? Poslat vlastně jako 40 milionů cizímu člověku, to je hustý.
0: No, teď si vím, že takových prasáků je prostě jsou tisíce, jo? Tak má vyděláno do konce života.
3: A já jsem tady v rádiu prostě, no.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Skonto nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
4: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyň Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
10: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
9: Začneme očistnou koupelí nohou.
10: Následuje relaxační masáž.
9: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
10: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
9: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Pokud ale pojedete na trase z Havlíčkova Brodu směrem na Humpolec, tak opatrně, dneska tady bude probíhat údržba vozovky.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínem.

0: Tohle je Shaboozy Bar Song na Hit Radio 652. Přejeme vám krásné ránko. Co celý víkend plnilo hlavní články webu, co mělo první místo ve zprávách v televizi, kromě toho, že jsme poprvé v historii prohráli v hokeji se Slovinskem, tak to je svatá Zdislava a její lebka. Sledujete to nějak, nebo...
1: To se nedá nesledovat, podle mě.
0: To je ano. To je možná zbytečná otázka, protože valí se to na nás ze všech stran. Jo. Tak teda, co víme, pokud to náhodou nesledujete, že našli pachatele, našli i tu lebku zalitou v betonu a podle posledních informací se jí podaří zachránit. Budou ji restaurovat, takže lebka bude zpátky na svém místě.
2: Za mě brutální PR pro Zdislavu. Ruku na srdce, kdo ještě před dvouma týdnama věděl, že vůbec někdy existovala.
1: A že to byla takováhle patronka naše obrovská.
0: Teďka se tam na ní bude jezdit určitě každý dívat, až ji tam vystaví znova. Myslím si, že ji teda zamknou za 5 mříží, ale bude tam, bude zpátky. Nicméně pachateli hrozí až 8 let vězení, jo. Já se teda stejně myslím, že nejhorším trestem by pro něj byla bezlebková dieta.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšeno.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
3: It's Hozier.
4: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
0: On air,
5: online
0: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola. S přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás klesá věková hranice lidí, kteří si je pořizují. I nadále však zůstává ve většině případů nad 50 lety. Někteří obchodníci jich už dokonce prodávají víc než klasických kol na lidský pohon, nejčastěji v cenovém rozpětí 40 až 80 tisíc korun. Loni ve světě přibylo poprav, v 17 zemích mělo takovým způsobem přijít o život více než 2700 lidí. To je nejvíc za posledních 44 let a nárůst skoro 80% oproti roku 2024. Toto číslo navíc nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny každý rok v Číně. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Dopravní nehodu v Thajsku nepřežila česká turistka a její irský přítel. Pár měl dopravní nehodu za deštivého počasí na horské silnici. Jejich skútr měl podle vyšetřovatelů smyk a čelně se srazil s protijedoucím autem. Češka zemřela na místě, její partner až následně v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Příprava stavby vysokorychlostní trati Praha-Brno v úseku z Brna do Velké Bíteše může pokračovat. Správa železnic ale musí splnit 17 podmínek. Mimo jiné jde o podrobnou rozptylovou a hlukovou studii a navrhnout řešení. Plánovaný úsek je dlouhý přes 32 kilometrů. Součástí stavby má být 40 mostů a propustků a také 5 tunelů. Na Vysočině dnes opět bude poměrně chladno, v maximech naměříme 10 až 14 stupňů a opět by se naším krajem měly prohánět přehánky nebo déšť, ustávat by měl až večer. Postupně pak půjdou teploty nahoru.
0: Akce

0: Kdo jste smutný, že se letos třeba nikam nepodíváte letadlem, tak my vás za chviličku do letadla vezmeme a budeme vás potřebovat, tak s náma rozhodně zůstaňte.
1: Tak připoutejte se za chvíli. Odlítáme teď muzika Samfelt a Jonas Blue. Hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio v 7 hodin 6 minut. Dobré ránko.
1: Zažili jste někdy nějaký bizárek v letadle, když jste cestovali třeba někam daleko, nějaký dlouhý lety? Popřemýšlejte, v poslední době se staly hnedka dva během jednoho víkendu, jo? Za prvý. Jedna dvojice, ta dostala pokutu za to, že...
0: Jo, že se milovala na palubě, to jsem čet, jo, to jsem čet.
1: Oni se ale jako seznámili během toho letu a rovnou na to takhle vlítli, jo. Takže to byl rychlej posun. Nicméně pak tam byl další pár nebo další parta lidí a ty zase dostali sprdunk za to, že tam dělali velký brajgl, jo. Hodně tam hulákali, hodně tam dělali bordílek a tak.
0: Což se dá vlastně pochopit, když letíš někam dál, jo, tak nuda v letadle, no, tak co dělat?
1: Co je zase horší pro to, jakoby pro tebe, jo? Pokud tam cestuješ, jsme teďka všichni v letadle a děje se tam tohle, jo? Slyšíte zvuky z kabinky cizích lidí a nebo tam někdo hází věc, má řve. Co je vlastně horší pro nás jako pro cestující?
0: Ale radši bych asi poslouchal tohle, než aby mi někdo kopal do sedačky zezadu, jo?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, no, za mě nejhorší mimino, který řve na palubě.
0: A tak to zase jako rodič chápu, jo?
2: Já to taky chápu, ale je to vždycky strašně nepříjemné.
0: Jako je to nepříjemný, ale já z pozice rodiče od té doby, co jsem teda rodič, tak mě jako takhle štve tě to, ale je mi to zároveň líto, jo. Teďka jako nevíš jako na jakou stranu. Říkáš si ježišmarja, ale pak si říkáš ježišmarja, chudáci rodiče, jo. Ale to kopání je nejhorší. Já teda nevím, jak to máte vy, ale jakmile mě někdo ťuká do sedačky, tak se otočím a jako řeknu mu to slušně. A ten člověk to většinou pochopí, no.
1: Já to taky řeknu, ale většinou mám pocit, že to nepochopí nebo nerespektujou a nechápu vlastně některý rodiče, že jako neřeknou sami těm dětem něco, že prostě nechávají si tam tak jako kopat. Víte jak?
2: To je to nejhorší, když se to děje, ty to celou dobu jakoby dusíš v sobě a úplně ti jedou v hlavě ty dialogy. Jak to

0: prostě. A teďka, co bych jí řekl? Já ještě zpátky k tomu milování, jo. Víte, že existuje něco, čemu se říká mílový klub. A to je právě klub lidí, kteří se milovali nad jednou mílí. To znamená v letadle ve výšce 1,6 km a výš.
1: Mě by zajímalo, kde jsi na takovou informaci, Davide, přišel. Já jsem o tomhle v životě neslyšel, ale vypadá to, že ty s tím máš spoustu zkušeností.
2: Tak David je sportovec, patří do několika klubíků určitě, tak možná i tady do mílovýho klubíku.
0: Ne, tady do toho zatím nepatřím.
1: Kolikrát zatím patříš do mílovýho klubíku, co?
2: Nicméně nás teďka zajímají vaše historky z letadla, třeba z těch dlouhých letů nebo krátkých, to je jedno, ale nějaký bizáry, který jste tam zažili, nebo co vám třeba vadilo?
1: Opravdu nějaký chuťovky, pojďte se do toho opřít, budeme za to rádi, když tam to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp číslo 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity JP Cooper, Astrid S a za malou chvíli se k těm vašim bizárkům z letání vrátíme. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdělat.

0: Mirai Trips dokola, 7 hodin, 15 minut, tohle je pondělní Hit Rádio a snídeně šampionů, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, že v uplynulém víkendu se v oblacích děly různé věci, konkrétně v letadlech, a ptali jsme se vás, jaké máte bizarní zážitky z letání.
1: Máme tady několik zpráv, tak jedna z nich třeba, já jsem letěl jednou v životě a když jsem viděl, jak se při vzletu letadlo prohlo, tak mě tam už nikdo nedostane. Na zpáteční let jsem se musel posilnit flaškou alkoholu.
0: Je pravda, že to trošku zatlačí do sedačky, no.
1: Já mám hrozně moc přátel, který se tak moc bojí lítat, že se právě vždycky úplně sundají. Mm-hmm. A prej to fakt pomáhá, já tenhle problém nemám, takže nemůžu soudit, ale asi je to teda řešení, no, případně.
0: Jasně, dá to rozum. Tak píše třeba Peťa, paní přede mnou se vytáhla řízek falobalu, v tu chvíli celé letadlo vědělo, že letíme z Prahy.
1: To se tam musí nést, pak ten odér. Tom, jedna paní se během letů lakovala nehty. A to teda jako ten aceton, že jo, pak třeba kdyby měla ještě odličovač, to smrdí teda hodně, to musím se zastat.
0: A to byla pilotka, nebo to byla spolucestující? Tam náš autopilota, můžeš si ty nechty normálně nalakovat, že jo? Taky píše Jana, dobré ráno, při cestě z Argentiny do Evropy, konkrétně do Paříže, určitě nechcete mít kolem sebe 10 rozječených polských neukázněných dětí, které si před vámi klopí sedačky a skáčou. Letuška jen krčila rameny, pro mladé je toto za mě nejlepší antikoncepce, no pro šepana. Taky tady máme nějaké hlasovky, pouštím tu od Martiny.
2: Čau. Člověče, jednou jsme letěli z Egypta a letěl s náma týpek, který byl absolutně celý ověšený zlatem, hele, zlatý řetězy, zlatý prsteny na každém prstě, zlatý náramky, dokonce se tam asi třikrát převlíkal, aby všem ukázal, jaký má značkový trenky. Zaplatil si 3 sedadla, aby mohl letět, ale jeden problém tam byl, no, letěl sám.
0: Takže on si zaplatil 3 sedadla, aby mohl teda všem ukázat, nejenom, že si teda koupil spoustu jako značkových hadrů, ale aby ukázal, že teda nestačí jedno, ale že potřebuje 3 sedadla, že na to má.
1: Je to frajer
0: jako
1: prostě.
0: Ex-frajer. Máme tady taky pohled z druhé strany, a to od letušky Martiny.
3: Krásné dobré ráno, milé rádio. Jako bývalá a vysloužilá letuška mě zrovna napadl jeden absolutní bizár, kdy po nočním letu, dlouhém náročném nočním letu, jsme uklízeli letadlo a na sedačce zůstaly po jednom cestujícím klapačky. Jak může někdo odejít z letadla bez zubů? A to je jeden z mála. Hezký den, Martina.
0: To je skvělý, no tak ten člověk prostě asi, to jsou takový ty, co spěchají, takový ty, co ještě než to letadlo přistane, tak už stojí v uličce.
4: Že mobil mám, klíče mám.
0: Klíče mám, a pak, až, pak když už jsi v té hale příletový, říkáš ty jo.
1: Zuby.
0: Tak děkujeme za vaše historky. Teď odlétáme z České republiky přímým letem do Francie. Indila, Dernier Dance, v 7.18 na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Indila na Hitrádiu v 7 hodin 21 minut. Už za pár chvíl budete soutěžit v rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, na to rozhodně počkejte. No a za malou chvíli taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dulmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
4: Do Dulmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dulmon. Dulmon.cz.
8: Těšíš se na víkend?
9: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
8: Právě že nic. A to je na tom to nejlepší.
10: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
11: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
10: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
12: Hustákovycesty.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezóny. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
15: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. Chytrehlavydojihlavy.cz.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
5: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase mezi Táborem a Pelhřimovem u Dolních Hořic došlo ke střetu osobního auta se Srnkou, dejte pozor. A na trase z Brodu směrem na Humpolec dnes probíhá údržba vozovky, tak opatrně.
20: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
21: Hit Radio Vysočina.

0: Dance, tohle jsou Walk the Moon. 7.29 a pondělní Hit Radio, snídaně šampionů. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin, David a David má
1: ranní update.
2: Česko má za sebou další vlnu demonstrací. Po celé republice se scházeli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Protestní akce se konaly ve všech krajských městech, nejvíc účastníků hlásilo Brno. Daniel Landa vyzývá svoje odpůrce, aby trochu ubrali. Reaguje tak na incident, při kterém někdo rozbil okno v jeho pražském domě. Pobídl je, aby ho vynechali ze svých vzteků, své pozornosti a emočních tanečků. Do Česka by mohlo konečně dorazit letní počasí. V maximech budou začátkem příštího týdne atakovat teploty hranici tropické třicítky. Ještě teď ve středu, ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli. To počasí je letos jak na houpačce. Chvíli 30, pak sněží, pak 30, pak sněží. No tak uvidíme. Nicméně hezký počasí bude asi na MotoGP. Krásná atmosféra. Tenhle týden hrajete v soutěži Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
3: 19. až 21. června se to všechno odehraje, pátek, sobota i neděle. A ta gold vstupenka, kterou můžete vyhrát, zahrnuje přístup na úplně všechny přírodní tribuny, taky možnost přicházet mezi sektorama a sledovat ty závody z různých míst, no a taky kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777. Za malou chvíli domů z vás zavoláme, zasoutěžíte se a teď k vám letí Coldplay na Hit Radio. Hezké

0: jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7.34. Rychlá pětka se blíží. V té celý tento týden vyhráváte gold vstupenky na absolutně celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna. Rychlá
1: pětka. 19. až 21. června se to všechno odehraje a proběhne Grand Prix. Přiveze dokonce světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin nebo Filip Salač. Podle Michala teda vlastně George Martin.
0: George
1: můžete
0: Martin.
1: Si vybrat.
0: Je to Jorge. Jorge Martin. Jorge Martin. No nicméně, kdo si o tenhle parádní víkend v Brně zasoutěží, je Stefanie, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Stefanie nebo Stefanie, jak ti máme říkat?
2: To je jedno, Stefy třeba.
0: Tak Stefy, ty jsi mi napsala, že MotoGP by byl velký zážitek pro vašich 5 dětí a pro vás dva vášnivé motorkáře, neuvěřitelný, takže motorkářská celá rodina.
2: Ano, ano, samozřejmě.
0: Hezký, no tak pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se říká řemeslníkovi, který vyrábí věci ze dřeva?
2: Tesař.
1: Třeba.
0: Taky. Mysleli jsme truhlář, ale třeba tesař. Pojďme na
3: otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
2: 15.
0: Ještě se oprav.
2: 10.
4: Bohužel.
0: David je kat, tak Steffi, my musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: Aj.
0: Ale hrajeme to o to do konce týdne, tak zavoláš?
2: Určitě, nebo
1: přijdeš.
0: Dobře, tak Steffi, zatím ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Krásné ránku, kdo na telefonu s námi?
5: Jirka, čau Jirko.
0: Tak pojďme na to.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
5: 20.
0: Přesně tak.
3: Jo. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaké zvíře je známé tím, že spí zimním spánkem a miluje med?
5: Medvěd.
1: Je to tak?
0: Medvěd je správně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jiřino, budeš vědět, kolik gramů má polovina kilogramu?
5: 500.
0: 500. A poslední, pátá.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
5: Červenou.
1: Můžeš se opravit, dáme ti jednu šanci, jako jsme dali předtím, posluchačce.
5: Ještě jednou.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
4: Ten trojúhelník.
5: Modrou.
0: Dostal jsi stejnou šanci jako Steffi se teda jednou opravit a dopadlo to. Tak Jirko, vyhráváš
5: neuvěřitelný
0: vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Koho vezmeš s sebou?
5: Přítelkyni určitě.
0: Hezký. A přítelkyně poslouchá?
5: Neposlouchá, ta bude v práci.
1: A vy jste s přítelkyní taky motorkáři, nebo to prostě jenom máte rádi?
5: Máme rádi, no, určitě.
1: No jo, tak to si užijete 19.
0: Tak skvělý, tak Jirko, moc gratulujeme, vydrž nám na telefonu.
5: Děkuju moc, hezky.
0: Doladíme detaily a zatím čau, ahoj.
1: Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Petr Bič Project. Hey now, takhle vám hraje pondělní Hitrádio snídaní šampionů v 7.42. Přejeme vám krásné ránko, třeba krásnou cestu do práce taky. Jak to vypadá na silnicích, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a těšit se můžete i na další parádní muziku Linkin Park nebo Regan Bone Man.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
9: nábytek. Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
12: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Okříškách na Masarykově ulici zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s cyklistou. S opatrností projedete. A pozor taky na kolizi na trase mezi Táborem a Pelhřimovem u Dolních Hořic.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rick and Bone Man, Skin 753, Hit Radio. Kdo jste se v sobotu díval na hokej, tak jste možná ve finále litovali, že jste se nekoukali na Eurovizi. Jo, Česko-Slovinsko, víme poprvé v historii, klepec od Slovinců 3-2. Ale pojďme na tu Eurovizi. Daniel Žižka, krásné 16. místo. A vlastně, když to opět napojíme na tu hokejovou tematiku, tak je super, že jsme skončili před Švédama. Ale zase já si říkám, že vlastně po nějakých 600 letech zas nějaký bratr Žižka válcuje Evropu, jo? Takhle by to znělo v Eurovizi v roce 1426. Ale jistá podoba tam je, jo? A Žižka 2026. Co na to náš porotce David? Simon Cowell, co na to říká?
2: Za mě dobrý.
1: Za mě dobrý. Je tam slyšet ta podobnost asi, že jo?
2: Ano.
3: Musím říct, že mě výkon našeho současného Žižky strašně moc bavil. Ona to nakonec vyhrála slečna odkud? Z Bulharska?
2: To mě právě překvapilo. Já myslím, že Dara je ze Slovenska.
3: Nicméně, jako já nevím, jestli jste slyšeli ten výherní song, ono se tam pořád opakuje nějaký bangaranga bam, něco takového. A jako šlape to, ale prostě ten hlas Žižky, to je něco, no.
1: Počkej, a on tam někdo zpívá? Já jsem viděl jenom jakoby obraz, já jsem vůbec si nevšiml, že tam někdo zpívá. Takže to byla Eurovize 2026, no a jak to vypadá teďka u nás v playlistu? Ed Sheeran, Old Phone, 7.55, tak

0: today.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Stavebniny DEC přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hiltinu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEC platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hiltinu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEC.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci nejsou levná sranda. Loni stát za jejich výplaty zaplatil více než 300 milionů korun. Ještě víc, 412 milionů, potom stály jejich náhrady. A letos to bude ještě víc. Například náhrady na dopravu se letos zvýší na 63 900 korun měsíčně. Náhradu za reprezentaci potom dostanou více než 17 000. Hodně kuriozní zpráva přichází ze Spojených států. Při letecké show tam došlo ke střetu dvou stíhaček. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Samotná akce se přitom konala po 8 letech. V roce 2018 při jiné nehodě jeden pilot zemřel. Česko by se mělo dočkat letního počasí. Podle předpovědi se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů a převážně polojasnou oblohu se sluncem. V odpoledních hodinách se ale budou stále vytvářet místní přehánky a bouřky. Víkend by potom měl přinést teploty atakující hranici letních 25. A teď už se pojďme podívat do regionu.
13: V Havlíčkově Brodě se tento měsíc uzavře most přes Sázavu. Neprůjezdný bude od 20. května do 31. července příštího roku. Důvodem je jeho přestavba. Vedle opravovaného mostu stavbaři udělají mostní provizorium, které bude sloužit jen autobusům a integrovanému záchrannému systému. Vedle bude zavěšená lávka pro pěší a objížďka povede po obchvatu města. Místu se pokud možno vyhněte. Dnes nás na Vysočině čeká snad už poslední upršený a chladný den. Také dnes by totiž mělo být zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami 10 až 14 stupňů.
14: Akce týdne Bomošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: Hezké pondělní ráno.
19: Krásný ráno, ahoj.
20: Snídaně šampionů.
18: Mám pro vás, kdo nás ladíte, takový malý přátelský tip na pondělní ráno. Pokud chcete vašemu kolegovi udělat radost, kupte mu třeba snídani. Stejně jako to udělala před malou chvíli Jasmin.
19: Já už jsem se bála, že to vezmeš na sebe, že ty jsi nás tady obohatil.
18: Jasmin se plácla přes kapsu a dovolila snídani, takže děkuju moc. A musím říct, že to kavčo teda mě velice potěšilo, takže pokud vy chcete udělat radost nějakému kolegovi, tohle je tip.
12: A na mě se tak nějak zapomnělo zase, že?
18: Šťoural.
1: Hit Radio Vysočina.

0: 8.05 na Hit Radio. Krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Jsou nápady, které jsou blbý, a pak jsou nápady, které jsou hodně blbý, jo? Třeba sundat si na Mount Everestu rukavici, abyste si udělali selfiečko. To jeden horolezec opravdu udělal a samozřejmě v té teplotě, nebo spíš zimě, která tam je, mu umrzl prst.
0: Počkej, jakože na tu chviličku, jenom že se sundáš rukavici.
1: Jo, ne, opravdu takhle přišel o prst kvůli blbý fotce.
0: Já teda možná se ptám blbě, třeba to dává smysl. Já jsem teda nikdy na Mount Everest neles, takže asi jo.
1: Asi jo. Zkrátka vyšlíknul se, když neměl, takže takový varování pro vás, ale poměla jsem si na svůj příběh, když jsem se vyšlíkla, když jsem neměla. Já jsem šla loni v Tajsku na masáž a já jsem z Čech zvyklá, že se samozřejmě máte celý svlíknout, že jo? No. A teďka jsem tam byla u nějaký paní, u nějaký Tajky, ona u mě furt stála při tom svlíkání se, tak mi to bylo takový jako nekomfortní, ale říkám si OK, tak jsem postupně jako odkládala ty svršky, až jsem se dostala k podprsence a teďka jsem jí šla jako rozepnout a ona se úplně zděsila, že to teda ne, jo, úplně ke mně přiběhla a asi se to tam nesmí, nebo jo, já nevím, ale nesetkala jsem se s tím nikdy a koukala na mě dost pohoršeně, že jsem to chtěla udělat.
2: Ona si totiž nejspíš myslela, že jsi přišla na jiný druh masáže.
0: Přesně, anebo říkala, tak to teda ne, tady vás zastavím a dojdu pro pána. My to máme tady takhle rozdělený.
1: Vy jste se vysvlíkli někdy nějak špatně, nevhodně, nebo že jste jako neměli?
0: No, nevhodně, já nevím, asi to spíš jako je obráceně, když jsem si naopak oblíknul něco, co jsem neměl, nevím, možná už jsem to tady říkal. Ale když jsem byl na jednom vyšetření, kde jsem se měl na sebe nasadit anděla, tak mi sestřička to dala do ruky, já to nikdy v ruce neměl a říká, tak si to oblečte, no tak jsem si to oblíknul a dal jsem si to tou dírou dopředu a teďka ona pro mě přišla do té kabinky a kouká na mě, říká, co to, a já, no jsem si to oblík, a ona, no ale tu díru musíte mít jako na druhé straně, říkám, aha,
1: hele.
0: No, takže nevím, jestli se to počítá do tady toho, ale budiš, no.
1: Tak rozhodně tu storku máme aspoň.
2: Hele, mě asi taky na první dobrou nic nenapadá, takže já předávám slovo našim posluchačům.
1: Tak štafeta na vás teda.
0: Přesně, je to přehozený na vás teďka ta rukavice. Ten balón je u vás, tak nám pojďte nahrát hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to normálně pošlete jako zprávu. Když jste se teda vysvlékli a když jste se úplně vysvléknout neměli. Jo, čekáme na vaše příběhy. Teď k vám letí další muzika Maroon 5, Sugar a zahrajou taky My Chemical Romance tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou My Chemical Romance na Hit Radio, přesně ve 8:45 a minutu k tomu. Krásné ránko. Bavili jsme se o borci, který si při výšlapu na Mount Everest chtěl udělat selfiečko a když si sundal rukavici, tak mu umrzl prst. Tak jsme se ptali vás, jestli jste se třeba někdy taky nevhodně svlékli.
1: Je tu zpráva, kamarád si při žádosti o ruku klekl tak nešťastně, že mu praskly kalhoty. Technicky vzato se taky nevhodně svlékl. To by mě vlastně pobavilo, jo, když si to představím, že se to stane mýmu partnerovi při žádosti o ruku, je to vtipný.
0: Aspoň máte na co vzpomínat.
1: No.
0: Tak píše Michal, ahoj, když jsem byl po operaci s kýlou, tak přišla sestřička na pokoj na kontrolu, vyhrnula mi anděla a vyvalila oči, tak mě nenapadlo nic lepšího, než jí říct, to je macek, co? Najednou odběhla, chlap na vedlejší posteli se na mě podíval, tak mu říkám, asi se lekla. Vrátila se z obvazy a praskl mi stech.
1: Já nevím, která část té zprávy je horší, ale je to boží. Ano, stalo se mi to taky. A to na gynekologii. Nejdříve jsem sestřičce dala místo kartičky pojišťovny kartičku do zveremexu. Tak to je golden. A po vyzvání paní doktorky, odložte se, jsem se svlékla celá a nastoupila před ní úplně nahá. Když se na mě dívala, řekla jen, to jste nemusela, ale když vám to vyhovuje, musím dodat, že jsme se obě nasmáli a já se fofrem přioblíkla. Ráno začalo nádherně. Já musím říct, že když jsem tam byla kdysi poprvé taky, tak jsem udělala to stejný. Ne teda kartičku do Zverimexu, ale taky jsem se svlíkla celá. Proč vás někdo nezaučí prostě, že jo, holky?
0: To je skvělý. No takhle, myslím si, že potomhle už se to pamatuješ do konce života, jak se to má dělat. Tak píše Pája, na koupaliště jsem si sundal snubák, aby se mi líp plavalo, už ho nikdy nikdo neviděl.
1: A to se stalo teďka kamarádce taky, normálně byli na dovolený a přítel její plaval v moři, nebo teda snoubenec a ztratil snubní prstýnek. Ona byla tak smutná, tak vytočená, strašně se to střídalo. Vlastně to je špatná situace, jako.
0: No ale on se ho sundal jako schválně, že jo?
1: No jasně, tady
0: vlastně
1: jo.
0: Pája.
1: No.
0: No, takže tak takhle. Podle zpráv, co nám píšete, jste teda pořádný zvířata. Máme tady pro vás jednu kartičku do Zverimexu. Do zoologický s váma. Shakira, Zoo na Hit Radio v 8:18. Hezké ráno.

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 821. Jak velká zoologická je to na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a taky samozřejmě přidáme další skvělý songy Atmo Music, taky Avicii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
6: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
1: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Toto je...
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Hele, vyšla nová kaplinka.
14: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
13: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
14: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
13: Jasně, romantický útěk v praxi.
15: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
17: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 156. kilometru ve směru na Prahu stojí poroukané nákladní vozidlo, dejte pozor. A opatrně v okřížkách na Masarykově ulici došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou.
19: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
20: Hit Rádio Vysočina.

0: Jasmin Grinerová, Hit Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tebe.

0: tak jako my.
1: Atmo Music. Tohle jsou Andělé, 8.32, dáváte si pondělní Hitrádio a snídení šampionu. Za malou chvíli třeba Alex Warren nebo Cranberries, teď má pro nás David jeho ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Letošní ročník Eurovize nakonec ovládlo Bulharsko vůbec poprvé v historii. Z prvního místa se radovala zpěvačka Dara. Čech Daniel Žižka skončil na 16. místě. Vladimír Darida ještě v českém fotbale určitě neřekl poslední slovo, ba naopak, kapitán hradeckých otroků prodloužil smlouvu o další 2 roky. S Hradcem se tak může příští rok těšit na účast v evropských pohárech. O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2000 více než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Tak a my jsme si tady ještě nikdy, od té doby, co jste tady nepovídali o knihách, takže nechte mě hádat, Michal ten nečte knihy vůbec.
1: Tak to je kec. Co Jasmin?
4: Já čtu, teďka čtu zrovna Zákon rezonance.
3: Jaká fyzikální kniha?
4: možná spíš jako Ezo, ale ne Ezo. Jo, je to o tom, jak si přitahuješ věci do života.
1: Takže my tady máme Ezopindu?
3: A jednoho nečtenáře tady máme, takže schválně si ověříme, jakou poslední knížku si četl, Michale.
1: Bylo nás 5.
3: To jsem si tak nějak myslel, no. Co to bylo k maturitě?
1: Bylo do čtenářáku, na základce.
4: Přesně na základce.
1: Cranberries, free to decide, další muzika pro vás, mimochodem srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 a srdcovky další vám bude hrát Jirka Pelnář po 12. na Hitrádiu.

0: parádně vám hraje pondělní Hit Rádio a snídaně šampionů Alex Warren v 8.40.
1: Pokud si myslíte, že prohra se Slovinskem je nějaká tragédie, tak v Itálii teďka řeší strašnou věc, jo. To už je jako státní, prostě regulární smutek. Ve městě Modena se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
0: Kaco, 15 000 kousku prošuto, je břiž.
1: Adio, che disastro.
0: Mamma mia.
1: Ne, fakt je to velká škoda, jako.
0: No, obrovská.
1: Ty bláho.
0: Já teda nevím, jestli máte prošuto rádi, já ho miluju, teda absolutně. A jako 15 000 kusů těch obrovských šunek za miliony eur. Hele, takhle, každý národ má svůj bod bolesti, jo. U nás je to OK. Ve Švédsku je to teďka Eurovize a v Itálii přehrátá šunka.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Kristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
8: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
12: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: A čelovky vaření a papání?
14: Máme.
13: A batůžek malý a velký?
14: Máme.
13: A co boty a botičky do každého počasí?
14: Jasně, že máme.
15: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na DEK.cz.
19: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio 8.51. Tak co, koukáte na hokej? Koukáš na hokej, Jasmin?
1: Koukáš.
0: A co vy, koukáte nebo jste ti, ze kterých se stanou echt fanoušci až ve čtvrtfinále? Já teda musím říct, že jsem začal koukat hnedka od začátku. Sobota, kdo koukáte, víme, eskapáda se Slovenci, nic moc, ale dneska si můžeme spravit chuť, pokud zdoláme Švédy. Česko-Švédsko ve 20 hodin 20 minut. A já jsem si říkal, já jsem tady vyhrabal na Švédy nějakou špínu, že bychom je mohli pomluvit už takhle dopředu. Hledal jsem a našel, jo, protože švédský bulvár, pozor, teďka jde velký bomby, 20. místo na Eurovizi, skončili až za náma.
1: No to je fakt, že pro ně je to špatná zpráva, tak je to země jako Roxette, Aby,
0: no,
1: takovýhle velikánů, že jo.
0: A Víči, že jo, a tak dále. Do toho princezna Sofie, její jméno se znovu objevilo kolem Epsteinových dokumentů, tak jo. Velký bulvárek. Zpěvák Mance Celmerlow, co Eurovizi kdysi vyhrál, tak zase řeší rozvod a údajný kokain. Hmm. A aby toho nebylo málo, tak švédský Love Island musel vyhodit účastníka kvůli vážnému incidentu během natáčení. Co to asi bude?
1: Tak my pořád slýcháme, jak vlastně Švédové jsou jako krásní a sportovci a ekologie se tam jede, ale taky mají svý drama, nebojte se.
0: Přesně, no tak doufejme, že dneska večer v hokeji rozložíme jak těch skládací skříně. Česko, Švédsko, 20 hodin 20 minut.

0: 8.58 snídaně šampionů dojela do cíle, jdeme se s vámi rozloučit.
1: Díky za další společný ráno a odstartování toho nového týdne a slyšíme se zase zítra ráno.
0: Přesně v 6 hodin se tady potkáme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak vám přejeme hezké pondělí, všechno to zvládněte a jak bylo řečeno zítra.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku, v Okřížkách, na Masarykově ulici zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s cyklistou. S opatrností byste místem měli projet. No a ještě D1 na kilometru 156 ve směru na Prahu. Tady stojí na vozovce porouchané nákladní auto, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
12: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milion krát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
0: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě.
2: Hokejový servis Hit Radia.
0: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Akce týdne po Wolfsrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Tak dneska čekejte během dopoledne, že se bude tvořit kupovitá oblačnost. Čekáme oblačno, ojediněli i nějakou tu přeháňku a odpolední teploty 16 až 19 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Krásné pondělní dopoledne všem, přeje Markéta Zušťáková z Hit Rádia Vysočina. Pro vás letí už za chviličku Adele

Slyšeli jste Imagine Dragons na Hit Radio Vysočina, tak za námi víkend, sobota propršená, takže spousta akcí, včetně třeba dne otevřených dveří v náměště nad Oslavou propršela. Někoho to neodradilo, někdo radši zůstal pěkně zalezlý a užíval si víkend plný odpočinku, jídla, možná seriálu a tak. Tak schválně, mě by zajímalo, v které jste byli skupince, doma v suchu, anebo v akci v dešti. Klidně napište, tady je Taylor Swift na Hit Radio Vysočina pro vás. Krásné pondělí přejeme.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak aby byl život pohoda, to byly Miraj na Hit Rádiu Vysočina. Tak právě dneska je ten den, kdy spousta rodičů trne, protože dětem začínají ústní maturity. I dcera mojí kamarádky jde dneska na to, tak já už jsem jí psala, že držím pěsti, že ať mi dá vědět určitě, protože samozřejmě budu chtít pak taky slavit. Tak ať to dobře dopadne, držíme pěsti. Za chviličku z Hit Rádia Vysočina všem maturantům Alvaro Soler.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
9: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
10: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
11: Užij si den.

0: aktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy Dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy Dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Foster the People, tady je pozitivní minutka na Hit Rádiu Vysočina. Ve Žďáře nad Sázavou vznikne nová městská rezervace, a to u kamenného rybníka. Budou tam tůně a pastviny a na nich ovečky a šetlenčtí poníci. A já se teda přiznávám, že i když jsem dospělá, stačí jenom slyšet to slovo poníci a hned mám chuť běžet tam s mrkví v ruce. Tak co, kdo poběží se mnou? Tady je na Hit Rádiu Vysočina taky další srdcovka, je to DJ Bobo Everybody. A je to taková pozvánka k poslechu i dneska po 12. hodině. Samé srdcovky budou, tak zůstávejte s námi.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byla Ella Henderson. Tak dneska je den bez špinavého nádobí. Tak samozřejmě u nás ráno doma něco tam zůstalo, ale vzhledem k tomu, že dcera je doma, zkusím jí napsat, že dneska je den bez špinavého nádobí, že by se o to mohla postarat. Zkuste to taky napsat svým dětem nebo třeba manželovi, jestli to sklapne, no, tak budeme si držet pěsti. Za chviličku Činasky, Vrchlabí, zůstávejte s námi a mějte s námi hezký den. Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Unihobby Jindřichův Hradec. Široký výběr zboží pro dům, bydlení, zahradu, dílnu, stavbu, balkón, terasu. A to za fair ceny.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
14: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
15: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
14: Začneme očistnou koupelí nohou.
15: Následuje relaxační masáž.
14: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
15: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
14: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
19: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
20: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
21: Hit Radio Vysočina.
22: Zlepši si náladu.
23: Hit Radio.
24: Já jsem s Marcelou a Martou.

0: Nejrychlejší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy směrem na Znojmo na průjezdu Stonařova bude probíhat údržba vozovky, údržbové práce i na příjezdu do Nového Města na Moravě ze Žďáru nad Sázavou. Tak pozor na to. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxí ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres. Pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
9: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
8: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
10: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude většinou oblačno, ojediněle může přijít i nějaká ta přehánka a teploty odpoledne 16 až 19 stupňů.
6: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi Markéta Zušťáková na Hit Rádio Vysočina. Už za chviličku pozván 16 až 19 stupňů.
6: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi Markéta Zušťáková na Hit Rádio Vysočina. Už za chviličku

0: Rádiem Vysočina.
1: Ano, zažijte největší dětskou akci roku. Zveme vás na dětskou arénu s Hitrádiem Vysočina. A to v sobotu 30. května, kdy ožije horácká multifunkční arena v Jihlavě programem pro děti. Zapomeňte na takové ty různé nudné výstavy a jenom to, že se musíte koukat. Tady si všechno všichni vyzkoušíte na vlastní kůži. Čeká vás vojenská a policejní technika, americký auta, sportovní zóny, atrakce a navíc den otevřených dveří nové arény. To všechno během odpoledne od 13 do 18 hodin. No a pozor, večerem to nekončí. Těšit se potom můžete na koncert kapely Oči a taky světovou premiéru seriálu Na dně, a to na obří LED obrazovce. Tolstého ulice, tak ta se promění v gastrozónu, takže ani hlady, ani žízní neumřeme. Takže uvidíme se 30. května.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1 odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od pátku až do neděle si přijďte užít světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Nabitý bude samozřejmě i doprovodný program pro všechny návštěvníky. Chybět nebude airbag show, testování kol, talk show s českými olympioniky, dětská zóna plná zábavy a samozřejmě večerní party. No a zveme vás třeba i na fotbal. FC Vysočina Jihlava hraje v sobotu proti FK Ústí nad Labem o 14 hodin, tak určitě přijďte fandit.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Kristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já,
17: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
20: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
21: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

El Perdón, Nicky Jam a Enrique Iglesias na Hit Rádiu Vysočina. Je 10 hodin 36 minut, čas na kafe a čas dát si nějakou starou dobrou pecku, která nás přenese o pár let zpátky, když jsme mladší, hezčí a hubenější, to máme rádi. Takže ATC a je to pozvánka i k dnešnímu poslechu Hit Rádia Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak i dneska po 18. hodině nás na Hit Rádiu Vysočina laďte a uslyšíte právě takovýhle pecky.

0: jsme si s kapelou Lucie na Hitrádiu Vysočina zaspívali a teď něco pro všechny milovníky tepla. Mám pro ně totiž dobrou zprávu. Bude se oteplovat, čekají nás tento týden i dvacítky. Jenom počítejte teda s tím, že noci ještě teplé moc nebudou. Takže jestliže přes den vyjdeme v kraťasích, v noci by v nich byla asi zima. Jo, takže s tím ještě počítejte. Spousta lidí je taky nemocných, nachlazených, tak na sebe dávejte pozor. My vám posíláme z Hitrádia Vysočina Miley Cyrus.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládej hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy CZ.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
7: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Užij si den

0: superaktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na trase Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod před Přibyslaví, tady před kruhovým objezdem stojí porouchané osobní auto, tak buďte opatrní. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
4: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
7: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
10: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů. Informuje o tom Česká televize. Safari park Dvůr Králové nad Labem chystá rozšíření areálu. Nový 15-hektarový prostor s názvem Safari Jih by měl být hotový za 2 roky. Co v něm bude, prozrazuje za zoo Michal Šťastný.
11: Poskytne domov v tom pojetí safari, čili obrovského volného prostoru a pro nosorožce, zebry nebo buvoly. Návštěvníci se mohou těšit na poměrně značné rozšíření rojiště safari, a to na víc než 6,5 kilometru.
10: V novém prostoru by měl vzniknout také takzvaný africký kemp. Zoo by tím rozšířila možnosti ubytování. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 cm. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
12: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska oblačno, ojediněle přehánka, odpolední teploty 16 až 19 stupňů, noc by měla být polojasná, mohou se vyskytovat mlhy a ty noční teploty klesnou na 7 až 4.
8: Hit Rádio Vysočina.
0: My si teď na Hit Rádio Vysočina zaspomínáme na víkend, jaké to bylo, když jsme se vraceli nad ránem. Tady je kapela Vohnout.

teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek.

Tohle byl Axwell a Ingrosso na Hitradiu Vysočina. Jak píšou nejhlavské drbně, u Dukovan bude probíhat cvičení s vojáky. Takže kdybyste náhodou slyšeli u elektrárny střelbu, viděli kouř, viděli pobíhající vojáky, prosím vás, nic se neděje, nepanikařte, jde jenom o cvičení. Probíhat bude ode dneška až do čtvrtka a cílem je samozřejmě prověřit připravenost na ochranu elektrárny. Tak jak říkám, není se čeho bát. Zatím. Tady je Ed Sheeran na Hitradiu Vysočina. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: in me.
1: 11 hodin 22 minut posloucháte Hit Radio Vysočina. Pro fanoušky Dukly připomínám, že permanentky HC Dukla Jihlava na sezonu 2026-2027 jsou v prodeji ode dneška, tedy od 18. května, tak ať vám to neuteče. Hit Radio.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
10: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Toto je.
14: Dopravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský?
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: elitedate.cz
5: Užij si den

0: jazycích mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy Dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy Dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

Hodiny a souhvězdí na Hitradiu Vysočina. Tak podle jednoho průzkumu mladí odmítají ztrácet čas věcmi, co nedávají smysl. Hele, něco jako učení, maturita, uklízení, poslouchání svých rodičů a taky chození do práce. To si tak typuju, že nepatřit mezi ty věci, co nedávají smysl. Hele, zapomněla jsem na něco? Klidně napište, co tam ještě patří. Tady je Katy Perry na Hitradiu Vysočina. Krásné a pohodové pondělí s námi.

0: na Hikrad Rádio Vysočina Mark Ember v 11 hodin a 40 minut. To znamená, že pondělí se dostává do té hezké části, kdy si dáme něco k jídlu a nechám to vylepší ten dnešní pracovní den. Tak vám přejeme samozřejmě k obědu dobrou chuť a my vám budeme hrát za chviličku třeba Imany a připomínám po 12. hodině taky srdcovky s Jirkou Plnářem. Tak zůstávejte s námi. No a já se loučím a zítra v 9 se budu těšit. Ahoj.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hit Radiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hit Radiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: A čelovky vaření a papání?
16: Máme.
15: A batůžek malý a velký?
16: Máme.
15: A co boty a botičky do každého počasí?
16: Jasně, že máme.
17: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
18: trenirkarna.cz.
19: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
18: trenirkarna.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prožuto v pořádku.
9: Káco, 15 000 kousků prošut, to je vřík.
20: Odio,
1: snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči jedoucí po dálnici D1 pozor ve směru na Brno mezi kilometry 99 až 103, kde ve stoupacím pruhu pracují cestáři a pracuje se i mezi kilometry 84 až 71 na trase do Prahy. Vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Unihobby Jindřichův Hradec. Široký výběr zboží pro dům, bydlení, zahradu, dílnu, stavbu, balkón, terasu. A to za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
15: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Ferryho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít také závěrečné řeči. Teď se podíváme k nám.
1: V Havlíčkově Brodě se ve středu 18. května uzavře most přes Sázavu. Neprojezdný bude do 31. července příštího roku. Důvodem je jeho přestavba. Objížďka povede po obchvatu města. Vedle opravovaného mostu stavbaři udělali mostní provizorium. To ale bude sloužit jen autobusům a integrovanému záchrannému systému.
0: Hokejový servis Hit Radia.
17: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Engelholmu slavili Češi triumf 3-1. Dnešní duel startuje 20 minut po 8. hodině večer.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Akce týdne po Wolfsrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: A jdeme na počasí. Na Vysočině máme místy polojasno, místy oblačno, lokálně se mohou vytvořit také přehánky a k tomu v maximech naměříme 16 až 19 stupňů.

0: Je pondělí 12 hodin 2 minuty, přeju vám v naprosto pohodové poledne. Jak se máte dneska? Já vím, že je to zvláštní otázka, že v pondělí, jak se asi tak člověk může mít v pondělí, no, po víkendu zase zpátky v práci. To je nepříjemný. Na druhou stranu, po víkendu ve 12 hodin jste se opět dočkali vašich oblíbených srdcovek. Mám tady připraveno 5 fantastických hitů a zároveň budeme vzpomínat k tomu všemu taky na vaše dětství a na vaši pubertu. Tak co může být lepšího takhle v pondělí, než poslouchat Hit Radio? Začínáme Outcast!
1: Hit Radio Vysočina.

0: Otázka s číslem 1. Takhle se má začínat v pondělí. Outcast, Heya, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Když se vás teďko zeptám, co vám chybí, jo, tak takhle, vzhledem k tomu, že je 18., tak to bude předpokládám výplata, co přišla minulý týden. Ano, ta už je nenávratně pryč. Ale co vám chybí z 90. let? Nebo 80. Prostě z doby, kdy jste vyrůstali. Úplně v klidu se zamyslete. Popřemýšlejte a napište mi to na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Rádia, nebo můžete poslat i hlasovku. Je jedno, co to bude, jestli jídlo, věc, hra, zážitky, prostě cokoliv. Když by se vás zeptali třeba vaše děti, jo, nebo vnoučata jednou, co vám chybí z 90. Co by to bylo? Těším se, dejte mi vědět, my si zatím dáme hit z roku 1990, německý projekt Enigma, bude to taková malá modlitba za lásku. Já taky popřemýšlím, jsem zvědavej, na co všechno přijdeme. To bude nostalgický pondělí. 777-937-777. Teď Enigma.

0: Celebrate na Hit Radio a rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, to už byla srdcovka s číslem 3. Máme před sebou poslední dvě a pak ještě jedna bonusová, která bude opět na vaše přání. Než se k tomu dostaneme, tak pojďme na vaše vzpomínky. Co vám chybí z doby, kdy jste vyrůstali? 80-ky, 90-ky? Píšete na 777-937-777, což je WhatsApp Vitrádia. Mám tady spoustu zpráv, například ahoj Jirko, mně chybí můj nejlepší kámoš, co bydlel v bytě a ty kraviny, co jsme dělali. Nejlepší bylo, když jsme si z kelímku od jogurtu a ze šňůrky vyrobili vysílačky a povídali si přes okna. Doteď nechápu, že to fakt funguje. Zdraví Lukáš. Eva píše, diskotéky, kinderparty, rivenku, scházím se s přáteli, jenom tak, volnost bez hlídání, kde kdo je, prostě ten čas, který byl jiný, plný zážitku s přáteli. Tady si jako říkám, víte, co je jako nejvíc na tom? Že v tu dobu jsme ale byli vlastně jako děti, byli jsme v pubertě a hlídali nás rodiče. A my jsme si říkali, já už chci být dospělý a budu si jednou dělat, co chci. Teď jsme dospělí. A vlastně jako nic z toho neděláme, i když můžeme a vzpomínáme, jaký to bylo, co jsme dělávali jako tenkrát. Jak je to možný? Jak to, že v tom životě se to takhle otočí? No nevadí. Další zpráva. Mně chybí trafiky. Dřív byly na každém rohu a i když jsem nesnášel tam tátovi chodit pro noviny a kusovky, tak dneska na to vzpomínám rád, jak jsem stál ve frontě a říkali mi tam, ty jsi malej krásnej, chviť, ty jsi ale vyrostl. Zdraví Lukáš, hezky. Lucka ještě píše, že jí chybí bravíčko, no a Martin vzpomíná na videopůjčovny. To je skvělý. Na co vzpomínáte vy? Dejte vědět. A my teď zaspomínáme na rok 2008. Simple Plan, Your Love is a Lie na Hit Radio.

0: Na pondělní poledne Tears for Fears s hitem Shout. Tohle je taky legenda. Tears for Fears. Velmi zajímavý název. Ovšem není to první název této kapely. Fakt.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Oni se původně jmenovali v češtině Historie bolení hlavy. Zajímavý název. Název Tears for Fears tak našli v knize amerického psychologa, který propagoval takzvanou terapii prvotního výkřiku. To se nám bude v pondělí velmi hodit. Dobře poslouchejte. Pacienti mají křičet, aby uvolnili potlačované trauma. Dokonalý na pondělí. Velmi dobrý způsob. Můžete ho zkusit buď v práci, anebo odpoledne, třeba až pojedete domů autem v centru. Jestli je to u vás rozkopaný podobně jako u nás tady, tak to se opravdu hodí. To budete tak vyklidněný, úplně vyzenovaný. Dneska vzpomínáme na to, co vám chybí z 80. a 90. let. Pavla napsala: ahoj Jirko, já před pár dny vzpomínala na můj kotoučák. Jak jsme s holkama poslouchali hudbu, pak jsem dostala kazeťák a ten mám dokonce dodnes. I kazety, LPčka, desky, no byla to jízda s hudbou. Byli jsme od rána venku a bylo to neuvěřitelné, co všechno jsme vyváděli. Máme opravdu na co vzpomínat. Zdraví Pavla. Pavle, děkuji za tuhle vzpomínku. Kotoučák, ten my jsme doma měli taky. Já dokonce jako malej, tak jsem na pásky nahrával, jak mluvím. A tenkrát mě ani nenapadlo, že jednou na vás opravdu z toho rádia budu mluvit a že vám budu hrát srdcovky. Jsem za to vděčný. Tak co vám zahraju jako poslední srdcovku? To nechám na vás. 777 937 777 je WhatsApp sem do rádia. Klidně pošlete zprávu nebo klidně pošlete hlasovku. Co byste chtěli slyšet za srdcovku na přání? Máme poslední hit, pojďme si to pondělí fakt zpříjemnit. Co je ten váš nejoblíbenější hit? Ta vaše srdeční píseň. Dejte vědět, za chvilku ji hrajem.
1: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
15: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
20: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz
21: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
22: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen na Hitrádiu zpívá o tom, že všude je fajn, ale nejlíp jim je tady u nás na Hitrádiu a právě proto zítra ráno v 8 přijdou do snídaně šampionů. Tak si nenechte ujít exkluzivní rozhovor.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A před námi srdcovka s číslem 6, ta je na vaše přání. Mám tady zprávu. Ahoj, s kámošem jsme si kupovali džíny XXXXL, jenom aby jsme měli co nejširší nohavice jako rapeři. No, do jedné té nohavice bychom se vešli oba dva, ale byly to 90, Vanilla Ice a tak dále, tak to prostě muselo být. Díky za tuhle zprávu, výborná vzpomínka, je to od Míry. Já nevím, měli jste taky tenkrát peněženku na řetězu? Si pamatuju, že jsme s tátou šli do nějakého železářství a musel mi koupit prostě jako stříbrný řetěz, abych měl jako co největší, nejtlustší a nejdelší takhle řetěz kolem nohy, jo? Za poutko chycené a do zádu peněženka. No tak tohle byla neuvěřitelná doba a když už vzpomínáme na tyhle rapery, tak já tady mám připravený právě teď americký hiphopový trio, kterým se taky říká pionýři irského rapu. A jestli je zrovna tohle váš, řekněme hudební hrníček, tak v tom možná uslyšíte i stopu legendárních Cypress Hill. Není to náhoda, protože jeden ze zakládajících členů Cypress Hill, první hiphopový party, která získala svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak tenhle megahit, který nám právě teď začíná produkoval, tak tohle je, dámy a pánové, výlet do roku 1992 a do doby, kdy jsme se možná učili jezdit na skateu, na bruslích a měli modřiny ze skateparku. House of Pain!

0: Teď to byla takový jako malý souboj generací. Předtím House of Pain, rok 92, teď zase 21. století, rok 26 a novinka v našem vysílání Rehab in my head, což ale taky je vlastně jako trošku předělávka jednoho legendárního hitu. Souboj generací, můžeme to tak nazvat, bude opět zítra po 12. hodině, kdy opět uslyšíte jak srdcovky, tak ve zbytku druhé hodiny, té druhé části, opět ty hity, které už pak velmi dobře znáte a některé jsou i opět nové. My si za chviličku dáme například Green Day, nebude chybět ani Leony. No a pak nejnovější zprávy, já to nechápu, 13 hodin, za chviličku, tady za kolik, za 14 minut to tady je, ten čas letí jak zblázněnej, srdcovky jsou u konce, díky za to, zítra znovu pokračujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škvor, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Kristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte.
4: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz.
6: chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
9: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
8: Začneme očistnou koupelí nohou.
9: Následuje relaxační masáž.
8: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
9: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
8: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
12: Housebrand Café per favore?
13: Si, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
15: Hit Radio. 3 dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutu bude 13 hodin, posloucháte Hit Radio, my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy směrem na Znojmo na průjezdu Stonařová bude probíhat údržba vozovky, tak tam na to pozor. A pozor i na práce na dálnici D1. A to směrem na Brno mezi kilometry 99,5 až 103. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Za nejlepšího porevolučního prezidenta považujeme i nadále Václava Havla. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Stemmark. Druhý nejlepší je Václav Klaus a třetí současný prezidenta Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Poslední zůstal Miloš Zeman. V obci Vlkavá na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici 1/38. Jedná se o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena kyvadlově. Doplňuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
4: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace, takzvaně zastudená, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravních značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
3: Práce by měly být hotové začátkem července. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku na životní 65. místo. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Vysočina chce hostit 13. zimní olympiádu dětí a mládeže 2029. Krajská rada rozhodla, že se o to bude ucházet. Podle kraje jde o prestižní sportovní akci a velkou příležitost ukázat Vysočinu jako místo, které dlouhodobě podporuje sport dětí a mladých lidí. Hry se uskuteční od 14. do 19. ledna.
6: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině dnes na nás mezi mraky vykukuje sluníčko, zejména ale v jižní a západní polovině kraje se mohou objevit lokální přehánky a teploty příjemné. Naměříme až 19 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Je pondělí, 1 hodina odpoledne, přijdu taky dobrou chuť k obědu. Máte iPhone a umíte využívat jeho veškerý potenciál? Odpověď je ne, neumíte, to vám můžu jako říct, to je jasný. No a tak tady pro vás máme i jeden tip, hack, jak se teď aktuálně říká, který vám doslova změní život a který budete potřebovat, když pojedete na dovču. Podrobnosti za chviličku, do té doby Sugar Babes, Lost Frequencies anebo právě teď hit, který jako první vydali v roce 2012 do rádia Imagine Dragons.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: about you now.
1: Dívčí trio Sugar Babes na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je pondělí. A pokud jezdíte na dovolenou, platíte eurama a pořád přepočítáváte, kolik to stojí na naše, tak mám pro vás vychytávku, která vám změní život. Pokud teda máte iPhone. Takhle, upřímně, nevím, jestli to funguje i na jiném mobilním telefonu, protože ten nemám, ale já jsem se asi tak 2 hodiny zpátky, cca, tak jsem se dozvěděl tady tu vychytávku a vím, že teda na iPhoneu to funguje. Můžete to zkusit na vašem telefonu, i pokud nemáte iPhone, ale teď budu teda mluvit jenom pro vás jabkaře, jo. Takže pozor. Já, když mi to ukázali, tak jsem si připadal, že jsem teda jako fakt starý. To jsem si úplně nemyslel. Jestli, když potřebujete přepočítat cenu a koukáte na internet, googlujete aktuální kurz, zadáváte to do online převodníku měn, nebo prostě třeba jenom jako já, obecně počítáte euro za 25 korun, takže potom v kalkulačce násobíte nebo krátíte 25, tak tohle teda pro vás bude úplně revoluční novinka. Vemte telefon do ruky. Odemkněte ho. A najděte si kalkulačku. Normálně klasickou aplikaci, kterou máte v telefonu, kalkulačka. Jo? Otevřete kalkulačku. A vpravo nahoře tak je takový piktogram, symbol kalkulačky. A na ten, když kliknete, tak se vám tam objeví základní, vědecká, matematické poznámky a dole pod čarou jsou taky 2 šipky doleva doprava a je tam napsáno převést. Když kliknete na převést, tak vám to automaticky hned hodí převodní měn. A tam si můžete vybrat, jestli dokonce jako eura, nebo jestli tam chcete dolary, nebo cokoliv prostě jinýho, ale bereme to na ty eura. A bere to podle aktuálního kurzu, takže když tam teďko zadám, že třeba kolik je 10 000 korun na naše euro, nic nepočítám, hned se to tam ukazuje. 410,99 €. Dobrý, co? Ha! Nemáte zač? Není zač! V pondělí 18. května roku 2026 jste se dozvěděli takovejhle hack, který vám změní život, a to jenom tady u nás na Hit Radio. Dobrý, co?

0: obchodník s deštěm ve 13 hodin 23 minut, tak snad to vyobchodoval dneska dobře a nebude pršet. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsme se povídali před chviličkou, a to je ten převodník měn, který máme v kalkulačce, protože píšete mi, že to funguje dokonce i na Androidu. A já se tady připadám teď jak v Jiříkovo vidění, doslova, jo? V telefonu úplně jednoduše můžeme převádět koruny na eura a obráceně podle aktuálního kurzu, nemusíte nikam na internet. Pokud jste neslyšeli, v rychlosti zopakuju, stačí prostě jenom aplikace kalkulačka, kterou tam normálně máte, rozkliknete kalkulačku a teď je tam někde takový obrázek té kalkulačky, tam si na ní ťuknete, dáte si tam, kde je napsáno převést, a hned se vám tam ukáže prostě český koruny na eura a obráceně, a tam si pak můžete vybírat i ostatní měny. Ale pozor, já tady v tom teďko jako sedím, protože si s váma píšu ještě tady přes WhatsApp Vitrádia na čísle 777-937-777 a objevujeme Ameriku spolu, jo, protože tam je, kde si zadáte, že chcete třeba ty eura, jo, tak já tady ťuknu takhle na eura a najednou se mi tam objeví nahoře ještě lišta, kde je úhel, plocha, měna, energie, síla, spotřeba, délka, výkon, tlak. A jestli máte děti, které jsou teď na základní škole nebo na střední a pomáháte jim s úkolama a potřebujete to kontrolovat, tak tohle je prostě jako nejvíc, protože vy si tady můžete zakliknout, že chcete třeba jenom převést spotřebu, třeba kilometry na litry, jo, nebo litry na 100 kilometrů, nebo délka, centimetry na decimetry, nebo na ary, na míle, na námořní míle. Tohle je tak jednoduchý najednou. To je prostě boží, tohle bych potřeboval. Teď bychom se potřebovali vrátit zpátky do školy s takovýhle aplikací v ruce. No tak to je nádhera, no. Tak centimetry, ty převádě nebudu, ty nepotřebujeme. To prostě vím. Prostě zima a horko. To to převádí samo. Ale třeba ta energie, když si budete chtít vypočítat, já nevím, třeba spotřebu vaší domácnosti. Hele, nádhera. Krásný. Takže dneska jsme spolu objevili Ameriku. No, a co objevili ráno ve snídani šampionů, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italie, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřiť.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
8: Teď to nejde.
7: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
9: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
7: Víš co? Já si to zařídím sama.
10: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
7: Potřebuji rekonstrukci bytu.
11: Komu zase voláš?
7: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
10: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
12: Těšíš se na víkend?
13: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
12: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
14: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
13: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
14: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
15: Hustákovycesty.cz.
16: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
20: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
21: Zve vás ADJ CZ Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville, Ava Max, s hitem Forever Young. To je jako velmi dobrá sestava. Takhle do útoku hudebního. Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma je Jirka Pelnář. My si dáme teď srdcovku Mel C, Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, což je Už nikdy nebudeme stejní. Tak snad je to takový poselství i pro naše hokejky na mistrovství světa, protože doufám, že už nebudou stejní jako v tom posledním zápase proti Slovinsku. To byl šok, co? Ty člověk myslí, že už nás nic nepřekvapí a bum, my prohrajeme se Slovincema. Co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? Dejte vědět na 777-937-777, teď jsme sakra hokejovej národ, ne. Pojďte se k tomu vyjádřit. Už za chvíli vaše názory, teď Mel C.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Za minutku bude 3:15 a jdeme na hokej. Konkrétně teda na ten, co se hrál o víkendu. Konkrétně v sobotu, mistrovství světa. Co si o tom myslíte, že jsme prohráli se Slovincema poprvé v historii na velkém šampionátu? Čau, já jsem za tu prohru rád. Jsem toho názoru, že v turnaji potřebujeme vždycky nějakou facku, aby jsme se probudili a soustředili se. Zdraví Honza. Tyjo, facku na probuzení, Honzo. Ty mi připomínáš výchovu v 90. čověče, ale OK, dobře. Co hlasovky?
1: Ahoj, Rajirko. Tak za mě, ten hokej je naprostá šaškárna. Jako já hokej jsem hrál odmala, musel jsem přestat hrát kvůli zdravotním problémům, sleduju to aspoň, vždycky to sleduju. A to, co tam předvedli v tu sobotu, tak za mě naprostá šaškárna. A můžu říct, že už na to ani koukat nebudu.
0: To by byla škoda, to by byla škoda. Zas bych úplně neházel hokejku do žita v tomhle případě. Další zpráva. Ta prohra bolí, je to ostuda, ale Lukáš Horák si to zaslouží. Jo, tak tady narážíme samozřejmě na českého golmana, což je mimochodem frajer, který chytal i v naší extralize, má titul s Litvínovem, rodák z Mostu, teda přesto, že v té sezóně tenkrát mistrovský, tak odchytal, já nevím, nějakých 8-9, něco takového zápasu, jinak hrál především teda na hostování v Mostu, ale dobrá, tak ano, tak alespoň on teda si to teda prý zaslouží. No a ještě tady mám jednu hlasovku, tady koukám, kterou bychom mohli dát, tak jasně, tady.
2: Čau Jirko, já na to koukal a za mě to byla prostě jenom střelecká smůla.
0: Jasně.
2: Cinkly tam 3x tyčky, kdyby padly, tak by vyhráli kolik? 5-2. Za mě jako moc hezký hokej, jenom to prostě nepadalo, no, střelecká smůla.
0: Přesně, přesně. Mohlo to být klidně 5-2, byla to střelecká smůla, takže taková malá jako facka, tak snad si to štěstí vybereme jindy. A kdo ví, třeba dneska, jo? Třeba dneska hrajeme ve 2020 proti Švédsku, tak tam by to jako mohlo cinknout. Ale ne do tyčky, teď už myslím dovnitř. Tak kdo ví, jestli? Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? Kdo ví, jestli si dáme i za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
9: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
10: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
9: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
11: Hustákovycesty.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
14: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
16: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
17: Jak jako na podzim? Pane, Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: To bych to pěkně zvoral.
18: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy.dnes.cz Specialisté na dřevostavby.
16: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary, krátce před 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, nejvyšší čas dát si aktuální zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku ve Vítkově na místní komunikaci probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. A neprojedete ani na Třebícku v Moravských Budějovicích ulici Peroutka. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Unihobby Jindřichův Hradec. Široký výběr zboží pro dům, bydlení, zahradu, dílnu, stavbu, balkón, terasu. A to za fair ceny.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z, vysvětluje Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
10: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která vzbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
9: Tak tedy ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednávání bude možné přímo, informovala o tom VZP. Změnu potvrdil také Svaz zdravotních pojišťoven. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek bláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 12 tisících hektarech. Teď ještě pohled k nám.
1: Dnes se lidem v Moravských Budějovicích na Třebícku otevřel modernizovaný atletický ovál za 22 milionů. Má 6 běžeckých drah. Součástí je i sektor pro skok do výšky a dálky a prohod oštěpem a vrch koulí. Ovál vznikl kolem fotbalového hřiště a fotbalisté se mohou těšit i na nové kabiny. Tam práce skončí do měsíce.
11: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině nám stále mezi mraky svítí sluníčko, ale lokálně se může objevit i nějaká ta přeháňka a teploty z maximálních 19 klesnou v noci na 6 až 2.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty, je pondělí, dneska po 8 hodině ve 20.20 hrajeme proti Švédsku. O víkendu jsme dostali jednu facku od Slovinska, no a jak to bude vypadat dneska, co vy si o tom myslíte?
12: No a večer dostaneme další facku, jak se říká, z druhé strany, protože můj tip je, že prohrajem minimálně 5-2. Ani bych se nedělal, kdyby ty nadupaný Švédi jich nám dali třeba 7. Tak zdárek.
0: Díky, tak je vidět, že jsme všichni optimisti.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Budeme držet palce, uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to jenom základní skupina, jak se říká. Teď El

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Beyoncé na Hit Radio s hitem Hello, což tedy není Hello, ale Halo, jakože svatozář. Je 14 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio, no a je před námi náš oblíbený tradiční pořad.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme přišli na to, jestli odborníci opět mají pravdu v nějakém průzkumu, anebo jsou úplně mimo realitu. Našel jsem tady velmi zajímavý průzkum, který se týká hokeje. Velmi aktuální, když teď aktuálně hrajeme tedy mistrovství světa. Tak schválně, jo. Takže pozor. Vědci tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel na hokej do hospody. Au, jako vážně? Tohle někdo děje takhle, že ženy jako předstírají, to vlastně jako někdy je jenom dobře pro naše ego. Ale to je úplně jiná společenská hra, když má podobný jako názvosloví, jako postavení mimo hru a zakázané uvolnění. To je jedno. Prostě důležitý je, je to opravdu pravda, ženy, dámy, fakt předstíráte, že vás baví hokej, že trpíte vlastně vnitřně doma na gauči u této nádherné hry a je to jenom proto, abyste toho vašeho měla doma pod kontrolou. Takhle, jestli ano, tak je to strašně chytrý. To je jako dobrý, to klobouk dolů. Ale mají teda pravdu, 38%, to mně přijde jako extrémní číslo. Tak dejte vědět, 777-937-777, jestli opravdu jako hokej máte rády, nebo jestli ten hokej prostě jenom jako přetrpíte doma, protože vám to vlastně jako extra nevadí, tak se to hraje, tak se na to doma kouká, fandí se, je to vlastně jako sranda. A nebo opravdu, to děláte jenom proto, aby se ten váš nevožral jako prase a nepřišel domů v hrozném stavu. Dejte vědět.

0: Je 14 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme tedy zjistit, jestli mají odborníci pravdu nebo vědci. Co, já to neumím říct takhle, tak vědci. Tak jak by se to ještě dalo říct? Možná takhle.
1: Vědci.
0: Říkají, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel do hospody na hokej. Tak co vy na to? Ahoj, já nic přestírat nemusím, protože mého manžela hokej v uvozovkách zajímá asi jako mě. Dobře, Jana píše, tak to já ráda pustím manžela s kamarády do hospody, ať si to pořádně užije, s chlapama se přece jenom fandí líp, než se mnou doma, no tak ale... Tomu se říká láska. Hezky, dobrý. Pavel píše, u nás je to právě naopak, předstírat musím já. A podle výsledku hokeje pak buď zaskoruju večer já, nebo ne. Dobrý, tak jo. Další zprávy, co tady máme? Hej, tak to zase ne. My ženy doma, a to jsme čtyři, já a naše tři dcery, jsme vášniví fanoušci hokeje. Takže vášnivé faninky. Takže žádné přestírání. Jezdíme fandit i na náměstí, když ti kluci to tak daleko dotáhnou. To je taky zajímavý, že jo? Úspěch v Česku hokejistů tak se vlastně jako odvozuje od toho, jestli je potom projekce na náměstí ve městě, anebo není. Co nějaký hlasovky? Co tady máme?
2: Ahoj, zdraví, čas mostu. No, já na hokej nekoukám, ale máme to vyřešený, takže manžel kouká v obýváku a v ložnici, takže každý koukáme na svoje a nalezem si do programu. Takže paráda. Za mě je tahle systém dobrý. Mějte se hezky.
0: To jo, to jsou ty rodiny, co si můžou dovolit dvě televize. To je prostě jako ráj, to je příběh z ráje. Další zpráva. Ahoj. Ne, v sobotu můj muž koukal na hokej v hospodě a já se synem jsme koukali doma. Mě hokej v hospodě nebaví, každý druhý je trenér a kecá do toho. Ale když je hezké počasí, všichni koukáme u nás pergole, u toho grilovačka, prostě super hokejové akcičky. No tak krásný. Tak kde to ti věci vzali? Je tady, najde se v Česku tady nějaká dáma, která předstírá, že jí to baví jenom proto, aby ten její byl doma a nešel do té hospody? Dejte dál vědět. 777 937 777.

0: things that I've got.
1: Benson Boone a Beautiful Things zpívá o nádherných věcech a mezi ty překrásné rozhodně patří i hokej.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A my tady dneska máme téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jí díval doma a nešel na hokej do hospody. U nás v Česku to tak určitě není. Alespoň tady podle zpráv, které píšete, tady tato zpráva asi mluví za všechno. Ahojda, já to měla doma naopak, chlapa jsem posílala do hospody, aby mi nekecal doma do hokeje, protože ho to nezajímalo. Furt jenom brblal. Nádhera. Takže tady tihle odborníci, tihle
2: vědci.
1: Tak nevím, kde ten průzkum dělali. Vypadá to, že asi to nebylo v Česku, protože u nás je to naopak. A já tady jako přísahám, že jsem proletěl skoro všechny SMSky, které jste poslali na WhatsApp Vitrádia na číslo 777-937-777. A dvě třetiny dámy z vás máte doma chlapa, který ho hokej vůbec nezajímá na rozdíl od vás. A vy to naopak musíte přetrpět. To je jako úplně jiný průzkum, než jsem dneska chtěl udělat. Ale tohle je prostě hokejový národ. Takže v tomhle případě
2: vědci
1: opravdu pravdu nemají. Další téma zase zítra.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Polešovicích u Uherského Hradiště za 4 milionů 95 tisíc korun. Chata ve Stříbrné Skalici na Praze Východ za 2 miliony 700 tisíc. Zahrada v Rybníku u Ústí nad Orlicí za 999 tisíc. Garáž v Praze za 1 260 tisíc. A rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 3 miliony 999 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: spát.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
2: Je 14 hodin 36 minut. Miraj dospívali nádhernou píseň směřovanou tam nahoru pro Davida Stipku. Je se tak jmenuje Davidovi, i když ten oficiální název je samozřejmě Lítej. Jo, Hrady. A nejenom Hrady, ale všechny festivaly, na které se chystáte vyrazit v létě, tak doufám, že vám vyjde počasí, protože to je vždycky jako, tak jako půlka úspěchu. I když si tak jako vzpomenete, na kolika festivalech už jste byli v Pláštěnce a možná třeba i v nějakých Martenskách nebo fakt jako takovejhle extrémně těžkých botech, který prostě se hodí do zabahněné louky, když jste někdy na festiáku. Festiák to je jako nádherná věc, těším se taky strašně moc, i když postupem času, jak člověk jako stárne, taky máte ten pocit, že najednou už jako nevíte vlastně, jak se na tom festivalu máte chovat, že dřív jste si to dokázali užít úplně jinak. No jo, to už je prostě život. Čas nezastavíme. A to je důkaz i toho, že se nám blíží odpolední show, protože opravdu čas nejde zastavit, je 14 hodin 37 minut, ve 3 odpoledne začíná naše odpolední show. Spousta informací z regionu, spousta zábavy, no a potom taky i pár nekorektních věcí, ale to už prostě taková odpolední show je. Dneska v 15 hodin tady na Hitrádiu.
3: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
4: Víkend je sice za námi, ale klid, i pondělí už pomalu mizí v dálce. A jestli potřebujete dobít baterky, tak jste tady správně. Dáme vám další dávku tipů, kam vyrazit, budeme rozdávat lupeny do kina a samozřejmě probereme hokej. Češi jdou totiž do akce na mistrovství světa proti Švédsku a bude to pořádná jízda. Všechno probereme po 15. hodině.
3: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show.

0: Taylor Swift na Hitrádiu krátce před 3:15. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek pondělního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin, kdy nám ve 12 začnou, odstartujou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny nabídnu například tuhle dvojici. Pitbull a Christina Aguilera, Feel This Moment, aby vám to v té práci utíkalo o něco rychleji. No a k tomu vám dopomáhej, jak se říká, Bůh, a taky naše odpolední show. Tak se smějte, zítra ahoj.
1: Já, nový plot mám, jo já se mám, a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
7: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
9: nábytek. Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
10: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: A čelovky vaření a papání?
13: Máme.
12: A batůžek malý a velký?
13: Máme.
12: A co boty a botičky do každého počasí?
13: Jasně, že máme.
14: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
15: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. 2 dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Jihlavsku v Kamenici. Nabouralo osobní auto do stromu, dejte tam pozor. Další nehodu, tentokrát srážku dvou osobáků, máme na trase Jihlava Znojmo u Litohoře a velký pozor taky na Třebícku, na silnici z Moravských Budějovic na Jaroměřice nad Rokytnou. Na křižovatce na Blatnici, tam havarovala 4 osobní auta. Tak buďte opatrní a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšeno.
0: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
7: Tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Petr Pavel přijme ve středu na Pražském hradě izraelského ministra zahraničí Sára. Na webu to dnes uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Už ve středu dopoledne bude Sár jednat s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který návštěvu izraelského protějšku oznámil minulý týden. Žalobkyně dnes navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu o rok. Ferimu soudy v minulosti pravomocně uložily za 2 znásilnění a pokus o znásilnění 3 roky vězení. Příští týden by teplický soud měl jednat o jeho žádosti o podmíněné propuštění. Muž vinu odmítá. Rozsudek soud vynese dnes odpoledne a podle soudce by to mělo být už v těchto hodinách. Počet nelegálních vstupů do Evropské unie klesl o 26%. Vyplývá to z nejnovější zprávy o stavu Schengenu, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Podařilo se docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat Evropské unii. Míra návratu dosáhla hodnoty 28%, což je nejvyšší úroveň za posledních 10 let. A jdeme na sport. Americká tenistka Madison Keysová se kvůli zranění levého stehna odhlásila z turnaje ve Štrasburku. Vítězka loňského Australian Open nechce podle pořadatelů týden před startem Roland Garros riskovat.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě počasí na Vysočině i teď odpoledne na nás mezi mraky. Vykukuje sluníčko, zejména ale v jižní a západní polovině kraje. Se mohou objevit ještě nějaké ty lokální přehánky a teploty ale příjemné. Naměříme do 19 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A krásné pondělní odpoledne vám od mikrofonu Hit Radio Vysočina přeje Markéta Báťová a jdeme na muziku. Tady je Kit Leroy.

0: To byla politika a každou vteřinou na Hit Rádiu Vysočina v 15 hodin 8 minutek k tomu. A teď vás zvu do horácké multifunkční arény na dětskou arénu s Hit Rádiem Vysočina.
1: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina.
0: Je to tak, v sobotu 30.5. se právě horácká multifunkční arena v Jihlavě promění v obří hřiště pro celou rodinu. Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina nabídne vojenskou i policejní techniku, sport, zoo, nafukovací atrakce, dílničky i den otevřených dveří v nové aréně. Od 1 do 6 odpoledne program pro děti, večer koncert kapely Oči a premiéra seriálu Na dně. Vstup je zdarma, takže vemte děti, pohodlné boty a určitě doražte. Tohle totiž bude sobota, po které se doma děti ani manželka nebudou ptát, co budeme dělat.
1: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1 odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už se to blíží, už je to skoro tady. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě bude hostit největší cyklistickou událost sezóny v Česku. Světový pohár horských kol. Vypukne to už ve čtvrtek a potrvá do neděle. No a v sobotu můžete vyrazit taky na fotbal. FC Vysočina Jihlava vyzve doma Ústí nad Labem. Domácí zápas začne ve 14 hodin. No a 30. května to si pak můžete s námi užít. Dětský den v dětské aréně zítra Rádiem Vysočina a jak už od nás víte, mejdan proběhne u horácké multifunkční arény. Více info k akcím máme na webu Hit Rádia Vysočina, tak určitě mrkněte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
14: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
15: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
14: Začneme očistnou koupelí nohou.
15: Následuje relaxační masáž.
14: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
15: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
14: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
16: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy Dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy Dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
22: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
0: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ladíte Hitrádio Vysočina, krásné odpoledne vám přeje Markéta Báťová. Víkend je za námi, ale žádný stres. I pondělí už pomalu mizí v dálce, hlavně tedy to pracovní, ve většině případů z vás doufám. A jestli potřebujete ale dobít baterky a jste v práci, no tak jste tady správně. A hlavně i na večer pro vás máme parádní program. Po 18. hodině Hitrádio Klasik, ty největší hity 80., 90. a milénia v jednom super pestrém balení. Ponoříme se do vzpomínek a nořit se můžeme, už teď nemusíme čekat na 18. Je tady hit, je to o hvězdách, říká vám to něco, je vám to povědomé? Já věřím, že jo, tak parádní poslech a dobrou náladu vám přeje Markéta Báťová, protože tohle už je legendární Pavol Habera. Yeah!

0: vlně nám to tady stichlo. Víte, co znamená loka? Je to v překladu bláznivá. Takže hit Loka od Shakiry, kterou jste právě slyšeli, znamená prostě bláznivá zamilovanost. Údajně. Tak možná jste i vy bláznivě zamilovaní. Já bych vám to přála, hlavně ať nám láska kvete, a to v každém věku. Ale my se teď od lásky, i když to vlastně s tím možná taky souvisí, protože někdo miluje i sport a s tím láska rozhodně souvisí, takže se teď přesouváme za fotbalisty FC Vysočina. Ty totiž v sobotu čeká domácí duel. Vyzvou Ústí nad Labem, tak můžete určitě přijít fandit a přijít podpořit. A připomenu, že se fotbalistům v sobotu venku zadařilo, to jsme moc rádi, porazili Spartu Praha B, tak by to chtělo další výhru, aby se fotbalisti posunuli v tabulce Národní ligy o něco více nahoru a zůstali tam a aby se jim prostě dařilo. Tak můžeme fandit a já všem sportovcům posílám další hit. Za chviličku v playlistu Hit Rádia Vysočina další skvělá zpěvačka a nebude jí nikdo jiný než Pink. Tak zůstávejte s námi.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 tisíc láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
13: Toto je.
14: Dopravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
16: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
17: Zase tankuju.
5: po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Vysočina doznívá Ed Sheeran, takhle zní Hitrádiu Vysočina v 15 hodin 48 minut. No a v téhle hodině jsme si řekli podrobnosti k dětské aréně z Hitrádiem Vysočina. Taky víme, že ve čtvrtek startuje světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Pozvala jsem vás od 18 hodin na Hitrádio Klasik, kde budeme hrát ty nejstaré hity z 80., 90. a milénia. No a teď vás zvu taky na aktuální zprávy v 16 hodin s Klárou Zemanovou, tak zůstávejte s námi na Hitrádiu Vysočina. No a už v příští hodině vás pak vezmu do Moravských Budějovic. Teď ale další hity, za chviličku Leony nebo právě teď Kygo.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor na Jihlavsku v Kameničce, kde osobák naboural do domu. Na trase ze Svitav na Hablíčku v Brod u Chlumu se pak srazila dvě osobní auta, projedete tam jedním pruhem a opatrně i na dálnici D1, kde je na kilometru 100,5 směrem na Prahu odstavené nepojízdné auto u Krajnice. A případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
4: Unihobby Jindřichův Hradec. Široký výběr zboží pro dům, bydlení, zahradu, dílnu, stavbu, balkón, terasu. A to za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
12: Je 16 hodin, krásné zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Vláda dnes podpořila návrh Senátu, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Před jednáním vlády se pro úpravu platnosti dálniční známky vyslovil také ministr dopravy Ivan Bednárik. Náklady spojené s úpravou systému podle něj ministerstvo pokryje ze svého rozpočtu. Návrh teď posoudí sněmovna. Komerční zásoby ropy kvůli válce klesají velmi rychle. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii. Dodal, že zásoby zbývají už jenom na několik týdnů. Informuje o tom agentura Reuters. Papež Lev XIV. Vydá první encykliku. Získá název Magnifica Humanitas, neboli Skvělé lidství. Vatikán to dnes oznámil na svých stránkách. Podle něj se dokument bude zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní také hlava katolické církve. A tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá, a Linda Nosková si pak na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
13: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Kláře, děkujeme za zprávy, my jdeme na počasí. Na Vysočině převládá oblačnost, teplotami kolem 16 stupňů, maximálně můžeme naměřit do 19, v noci to pak spadne na 6 až 2, no a zítřek nám přinese teploty do 21 a ráno a dopoledne nás přivítá sluníčko na skoro jasné obloze. Odpoledne by se pak nebe mělo zamračit, mělo by i pršet a objevit se může i bouřka.
10: Hit Rádio Vysočina.
0: Předáme další část dnešního dne, 16. hodina. Ladíte Hit Rádio Vysočina a za chvíli míříme na Třebíčko do Moravských Budějovic.

Lucie na Hit Rádiu Vysočina a její hit Srdce. A my se teď podíváme do Moravských Budějovic, tak jak jsem vám slíbila, protože dnes se tam otevřel modernizovaný atletický ovál za 22 milionů korun. Vyrostl kolem fotbalového hřiště, má 6 běžeckých drah dokonce. Součástí jsou i sektor pro skok do výšky a dálky a pro hod oštěpem a vrch koulí. A může to využívat i veřejnost, školy a kluby, takže hurá za sportem. A aby se mohli radovat i fotbalisté, tak ti tam budou mít do měsíce hotové nové kabiny. No přátelé, vypadá to, že na Vysočině se prostě chce, abychom sportovali. Tak přiznejte se, kdo z vás sportuje a kdo se radši válí. Tohle už bude hit pro všechny sportovce i nesportovce. Tak si dáme právě teď na Hit Rádiu Vysočina. Tady je Ray Dalton. Lely.

0: Ram pam pam a Minelli na Hit Rádiu Vysočina a my právě teď míříme za hokejisty. Jedna sezóna sotva skončila a Dukla Jihlava se už připravuje na tu další. A dneska právě úderem 18. hodiny odstartuje prodej permanentek na sezonu 2026-27. A bez omezení tenhle prodej bude následovně pokračovat až do 27. července, kdy začne prodej vstupenek na přípravná utkání. Takže dnes můžete to čekovat a v 18 hodin si koupit třeba permici a podporovat Duklu i v nové sezóně. A protože se za chviličku vlastně dneska blíží další hokej, a tentokrát nároďák Česko-Švédsko, tak i na to se zaměříme. Ale teď se trošku uvolníme, necháme sport za hlavou, dáme si pohodičku, nohy na stůl nebo někam nahoru a k tomu si pustíme další hity. Za chviličku před námi David Guetta a nebo Ellie Goulding.
1: Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Trenýrkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
7: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
8: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur. Všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
17: Káco, 15 000 kousků prošuto, to je břiž.
10: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Vysočina, tohle byl David Guetta a Teddy Swims. 16 hodin a 29 minut. Milé dámy, je to tak, prostě mistrovství světa v hokeji je v plném proudu, takže naše drahé polovičky se z velké části přesouvají opět k obrazovkám, aby naplno fandili českým hokejistům. A dnešek tomu nebude zřejmě výjimkou, protože české hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku a dneska nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit tu nečekanou, ano, nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Ani můj muž to nečekal. Čekal, že vyhrajeme, což se nestalo, tak dneska může čekat zas. Český tým sice na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, aby jsme si to ujasnili, ale právě ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Tak uvidíme, jak to dopadne dneska. Rozhodně to bude chtít tu výhru, bude to i těžký soupeř, tak se prý musíme spojit i my, drahé ženy, a musíme fandit. Takže vlajky, šály a ve 2020 se sejdeme u obrazovek, OK? Jo? Tak jsme domluvení. A do té doby posílám další hit. Tohle. Robbie Williams, Angel na Hit Rádiu Vysočina. Právě teď hezké odpoledne.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Pohodička na Hit Rádiu Vysočina, I'll Be Waiting. U mikrofonu Markéta Báťová, stále vám přeji pohodové pondělní odpoledne a otázka na tělo. Jak jste na tom s domácími pracemi? A tohle není jen otázka na ženy, jo? To je otázka i na vás, pánové. Milujete domácí práce? Nebo naopak nesnášíte? Myslím, že je mi to jako úplně jasný, jo? Ale možná se u vás najdou milovníci domácích prací, jako co by ne? Na Hit Rádiu Vysočina jsme vyhlásili souboj o nejotravnější domácí práce. Jo, za mě to je rozhodně z těch variant, co tam máme, třídění skříní, vytírání lednice a rozhodně nekonečné praní a skládání a uklízení prádla. To je prostě nekonečný boj. Někdy mám chuť to všechno, ty všechny cucky vzít a vyhodit do popelnice. Tak hlasujte na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina, jak to máte vy s domácími pracemi. No a v pátek se dozvíme výsledek a já jsem teda moc zvědavá, která tady ta práce vyhraje titul nejotravnější. Tak jsme zvědaví, počkáme si na to. No je teprve pondělí, ano, ale jak sami víme, čas utíká neskutečně rychle. Tak si pojďme do toho času dát další hity. Za námi byla Ina, I'll Be Lightning a před námi Imagine Dragons.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škvor, Harley, Divoký Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
7: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: www.bernardfest.cz. Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy CZ.
2: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ať už děláte cokoliv, zpíval a hrál vám k tomu Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio Vysočina. Tahle hodinka 16. byla na Hit Radio Vysočina taková, řekla bych, sportovní. Probrali jsme nový běžecký ovál v Moravských Budějovicích, zamířili jsme za hokejisty Dukly i českým národním týmem, který večer čeká Švédsko. No a závěrem jsme probrali sportovní disciplínu s názvem domácí práce. Teď je ale čas na relax, čas na pohodičku. Takže po 17. hodině otevřeme náš biják a budeme v něm hrát o lupendo Multikina Sinestar.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a řidiči stále pozor na trase ze Svitav na Havlíčku v Brod u Chlumu, kde se srazila dvě osobní auta a projedete tam jedním pruhem. Tak buďte opatrní, šťastnou cestu a kdyby cokoliv. Tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
14: Se 17. hodinou jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová, hezký den.
15: Soud dnes zprostil Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal ochranu. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Ferry vinu odmítá. Za činy proti životnímu prostředí mají hrozit vyšší tresty, až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, která také mění definice současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové, včetně postihování tzv. Ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof. Návrh dnes schválila vláda. Ceny paliv opět vzrostou, litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. A úvodní zápas české reprezentace s Dánskem na mistrovství světa v hokeji sledovalo 1,5 milionu lidí. Druhé utkání se Slovenskem ještě o několik desítek tisíc více. Oba hokejové duely tak měly po oba večery podíl sledovanosti kolem 40%. Vyplývá to z údajů České televize. Od 20:20 nastoupí Češi ve Friburgu proti Švédsku. Držíme palce.
16: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Co se počasí týká, dnes už to nebude jiné, takže na Vysočině oblačno s teplotami do 19, zítra nás čekají teploty až 21, ale po prosluněném ránu nás odpoledne budou provázet přehánky, možná i bouřky, tak se na to připravme.
12: Hit Radio Vysočina.
0: A teď je čas na soutěž, hrajeme o lupiny, do multikina Sinestar, tak volejte 56 73 12 3 4 5.

Piják se otevírá. Volejte 56 7. Piják se otevírá. Volejte 56 7.

0: Je tady Biják na Hit Rádiu Vysočina, 17. hodina, 11. minuta, nejvyšší čas zahrát si o Lupen do kina. Tak já bych měla mít na telefonu Václava nebo Vaška, je to tak?
1: Ano, je to tak, jsem tady.
0: Jak ti můžu říkat, Václave nebo Vašku?
1: No, lidi mi říkají většinou Vaško, no, ale jo. Klidně Václav. Občas se mám Václav, no, ale jsem spíš Vašek, si říkám, no.
0: Jo, jsi spíš zvyklej na Vaška, viď? Tak jo, Vašku, prosím tě. Ty jsi říkal, že jsi plel na zahrádce, viď?
1: No tak.
0: A teď je čas si odpočinout u soutěže.
1: Jo, takhle odpočinout a soutěžit, no.
0: No, tak já doufám, že se ti to podaří. Mám tady ukázku, myslím, že byl i film včera v televizi, jestli se nepletu. Tak třeba se zrovna díval. Tak jdeme na tu ukázku?
1: Můžem.
0: Tak jo, jdeme na ní.
2: Takže tam předveď, že umíš basic a potom se můžeš chlubit s těma svýma vindejci, nebo jak je to? Čemu se směješ? Mně se směješ?
3: Já bych vám to řekl, vy se urazíte.
2: Už se stalo.
0: No, říká
1: ti... Tak já bych řekl, že to je asi probudím se včera.
0: Probudím se včera, to takhle jako se ti v hlavě urodilo, jo?
1: Já jsem někde slyšel.
0: Aha.
1: Takže bych řekl, takhle probudím se včera, no. Jsem teda včera nekoukal, ale tady docela dobře znám, takže si doufám říct, že by to mohlo být oro.
0: No, tak asi tě nebudu dlouho napínat, vypadá to, že máš jasno, jinou nějakou tam nabídku nemáš?
1: No nevím, asi tě napadá jenom tohle, no, nic jiného asi na tohle nenapadá.
0: No, tak se na to budeme podívat. Hele, Vašku. Je to...
1: Říkal jsem si, asi to bude, no.
0: Je to tak... perfektní, hele.
1: Je to super, tyjo.
0: Úplně s přehledem jsi to zvládl, tyjo. Taková krásná odměna po té práci na zahradě, že?
1: Rádi, tyjo, děkuju.
0: No tak my děkujeme, že jsi zavolal, že jsi to takhle bravurně zvládl v našem Bijáku. Lupen do kina je tvůj, tak mi prosím tě zůstan na drátě.

0: ještě ať doladíme nějaký ty podrobnosti, ať ti ty lupeny pošleme tam, kam mají přijít.
1: Děkuji.
0: A jdeš dál plít, nebo už si dáš pohodu?
1: Už jsem hotová, už si dám tady pauze, ještě půjdu ze psa, vyvenčím psa.
0: Jo, je, tak to máš docela pěkný program na pondělí odpoledne, takhle, viď?
1: Jdeš si nějakou pauzu, zrovna to vyšlo, říkám, jo.
0: Tak to bude procházka jedna báseň. No tak super, tak Vašku, moc díky, jak říkám, počkej mi na telefonu a ještě se domluvíme. Měj se hezky, ahoj. Hej, tak to bylo super. Tak dneska lupen rozdaný, nicméně celým týdnu budeme v tomto pokračovat. Já doufám, že v podobném duchu zítra další lupen do kina ve hře. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: energická pecka na Hit Rádiu Vysočina, Linkin Park. Dívám se tak z okna, máme oblačno, nevím, jestli u vás pršelo, tady v Jihlavě teda nepršelo. Zítra by nás mělo přivítat to sluníčko, nicméně odpoledně by to chtělo mít deštníky, po případě pláštěnky, protože mají zase dorazit přehánky, mají dorazit i nějaký ty bouřky, takže nám to ty zahrádky zase zaleje, to je dobře, déšť je potřeba. Ale kdy vytáhneme ty kraťasy? No tak uvidíme, za chvíli se na to zaměříme. Ladíte Hit Rádio Vysočina, koukala jsem, že na silnicích panuje klid, tak jestli někam míříte, tak šťastnou cestu a případně vaše dopravní info nám můžete dávat vědět na naší linku, která má číslo 725 44 38 37. Stačí poslat hlasovku, to je úplně nejjednodušší a nejrychlejší varianta.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu. Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého?
2: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli jste to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
1: Výborně to slyším rád, protože batůžek už tady mám, přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
2: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
1: No takhle, přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
2: Je to normálně hned na hlavní stránce slevomat.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
1: A dobře, to rád slyším, tak počkej.
2: Co tam šuberíš, ty už si to hledáš, ne?
1: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele. Široký výběr top hotelů u nás i v zahraničí. Hele, 40% už je dost?
2: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
1: Arrivederci!
3: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
8: Hustákovycesty.cz
9: Užij si den

0: superaktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní Charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

To byla další várka energie na Hit Rádiu Vysočina, Miraj a Trips a jejich hit Dokola. A včera se mě manžel ptal, tak co? Už to bude na kraťasy. Už by to chtělo, že? Vytáhnout sukínku, kraťasy a užívat si zase trochu toho teplejšího počasí. Tak to vypadá, že ano, teplota jde totiž nahoru. Zítra na Vysočině v maximech naměříme 18 až 21, ve čtvrtek až 23 a v pátek až 24 stupňů. To zní moc hezky, že jo? Nicméně, jak už jsem zmínila, pořád musíme počítat i s nějakými těmi přeháňkami, ale i ty jsou důležité, protože prostě vodu si z prstu nevycucáme. Zkoušeli jste to někdy? Nejde to. Pojďme si dát radši další hity. Tohle už je známý zpěvák Lenny Kravitz na Hit Rádiu Vysočina, jeho hit Again. Tak si to užijte a já vám přeji pohodové pondělní odpoledne.

0: Skvělá muzika na cokoliv, co děláte. Offenbach a Hit Radio Vysočina. A já tady právě čtu, že na železniční trati mezi Jihlavou a Třebíčí skončila pětidenní výluka kvůli opravám mostu, tak hurá! Poškozený byl ten most mezi Okříškami a obcí Bransouze konkrétně. Bylo to nečekané, neplánované, ale už je to všechno OK. A ode dneška opět cestující můžou vesele nasednout na vlak a nebudou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Tak přeji všem cestovatelům šťastné kilometry a hlavně bez nehod. A za chvilku Zoo a Shakira.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: www.stavebnicka.cz.
1: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy Dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy Dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Rádio Vysočina a tohle byli Nickelback. Dnešní odpolední show je za námi, uteklo to jako voda, zítra od 15 hodin se na vás ale těším zase, opět tedy bez Máry, který si užívá zaslouženou dovolenou, a zítra se zaměříme na vození dětí do škol autem. Děláte to taky? Klidně hlasujte v anketě na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina, máme to ve storíčku. No a víte, že už některé školy toho mají dost a města zřizují takzvané školní ulice, kam auta před vyučováním nesmí? Zítra to probereme. Těším se na vás a přeji krásný zbytek dne. Ahoj. A tady už ode mě ještě nějaký hit letí. Ella Henderson, Rudimental a Alibi. Užijte si krásný zbytek pondělí, jak říkám. Těším se zítra po 15. hodině.

0: Still sipping my top. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Nového Města na Moravě ze Žďáru nad Sázavou probíhají údržbové práce, tak tam pozor na omezení. Žádné další výrazné potíže aktuálně hlášené nemáme, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
0: On air,
6: online
0: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc, na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela, kterou dnes schválila vláda. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlabáče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování dnes schválil kabinet. Prezident podle Hradu považuje Hlabáče za dobrého kandidáta, a to i vzhledem k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání nebo schopnostem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po 2 letech do Francie. Po letošním zahájení ve Španělsku a následně ve Velké Británii se pak uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který se přizpůsobí olympijským hrám v LA, začne 115. ročník staré dámy už 24. června.
10: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: V noci a ráno pak polojasná oblačná obloha, ojediněle se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 9 až 4 stupňů, v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně přehánky nebo dokonce i bouřky, maximální teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
11: Pondělí 18. hodina, to neznamená nic jiného, než že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Tak dobrý poslech. Michal Pospíchal.

Tuhle partičku velmi dobře znáte, Bonnie M. Královali zejména v 80. a v 88. vznikl Megamix. Písně, které velmi dobře známe, dali do jednoho dlouhého tracku, který jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Ten jsme odstartovali, tak jako každý všední den úderem 18. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Vybíráme to nejlepší a nejzásadnější z 80., 90. a milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem a v tom jsme našli třeba i tenhle klenot, jmenuje se Yellow. Stojí za ním skupina Coldplay, tak si to pořádně užijte.

0: parádní, pozitivní, motivační. Tak by se dala shrnout písnička Highland, kterou jsme si poslechli právě teď od hudebního projektu One More Time. A tohle už je další velmi známá záležitost. Písnička, která královala zejména v 80. Pet Shop Boys, It's a Sin. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát v těch příštích minutách. No a hitů těch máme snad nekonečno, tak přidáme třeba ještě Janet Jackson a nebo skupinu No Name, i na tu se můžete těšit.
1: Hitrádio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
10: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
11: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla skupina No Name, Věčnost, písnička, kterou jsme rádi připomněli. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Hrajeme taky hokej a hokejem žijeme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut k tomu, kdy padne to úvodní buly, tak budeme moc držet palce. Do té doby se ale hrajeme to nejlepší z minulosti a v našem archivu se objevil třeba taky Mike Oldfield. Maggie Reilly pomáhala s písní, která se stala naprosto ikonickou. Tak ji teď dáme na Hit Radio. Moonlight Shadow.

Tohle pondělí je hodně na pohodu. Postaral se o to taky Orangey s hitem What's Love Got To Do With It. Tahle písnička úplně původně pochází od Tiny Turner. Představila ji světu v roce 1984. Každopádně v roce 1996 dostala tenhle z Brusu nový svěží kabátek. Orangey ten beat zpomalil, taky si tam zarepoval, najal si jinou zpěvačku. No a výsledkem je písnička, která přežila do dnešních dní a stále je naprosto fantastická. Mohli bychom to vzít, nakopírovat a vložit taky do téhle písně, protože má úplně podobný příběh. Single, který přežívá celé generace a ještě mnoho jich bude dál doprovázet. Tak moc fantastický je projekt Laidback a písnička Bakerman. I tu pro vás máme na Hitradio připravenou. V rámci hudebního speciálu Hitradio Classic vám už za chvíli i takhle budeme hrát.

0: nejsem na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
8: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládá Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
11: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
12: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
13: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
14: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
16: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Carbona con Johnny Wayne. Sagbona.

0: Design for Life. Určitě jste teď poznali skupinu Manic Street Preachers. Tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšeno.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký pondělní večer. Hit Radio.

Ne, ne, baby nebude sedět v koutě. Nenechali jsme jí sedět ani my, tohle byl hříšný tanec. Určitě si vzpomenete na tu legendární hlášku a taky to velkolepé finále, kde se objevila právě tahle píseň If I Had The Time Of My Life. Ten samotný snímek se odehrává v létě roku 1963. Každopádně písnička nás zavedla do 87. Pokračovat budou teď No Doubt, Just a Girl. Tak i tohle vám hrajeme na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase.

Tohle byly Monkey Business, Piece of My Life. I tohle jsme vám hráli na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Posloucháte to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystali jsme taky tuhle parádní věc.

0: Při pondělku nám náladu zlepší Bewitched a jejich Rollercoaster. Projedeme se tedy na horské dráze a to už je za chvilku. Taky Fine Young Cannibals a nebo Two Brothers on the Floor. I tohle pro vás máme připravené. Na své si přijde opravdu každý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
8: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
7: Začneme očistnou koupelí nohou.
8: Následuje relaxační masáž.
7: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
8: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
7: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza.klidu.cz.
9: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy.dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: Tak tohle asi netřeba zevrubně představovat, Queeny pozná úplně každý. Tohle byla jejich One Vision. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Europe, The Final Countdown, tak to bude výlet na sever, do Švédska. No a abychom to drželi vyrovnané, tak proti tomu Švédsku, jelikož dnes hrajeme hokej, tak budeme hrát taky muziku, taky českou. MiG 21 na chystaní malotraktorem se projedeme. Už je za chvíli na Hit Radio. Stejně tak Entrance Disco. I to stihneme do konce hodiny hrát. Hit Radio.
1: Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hit Radiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hit Radiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Užij si den

0: pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: Final Countdown, obrovský hit, který jsme připomněli na Hit Radio právě teď a který nás dovedl také k 20. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
8: Hustákovycesty.cz.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
0: Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu otevřou Depešáci. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký pondělní večer.

Tohle je písnička, která zpěvačce Kylie Minogue do života přinesla štěstí. I Should Be So Lucky. Hráli jsme na Hit Radio. Mimochodem, když tohle píseň nahrávala, tak prakticky neměla zkušenosti se zpěvem, protože Kylie Minogue byla především zpěvačka, tedy herečka, a dříve vystupovala v seriálu Sousedé. To byl seriál, který úplně původně pocházel z Austrálie. Kylie Minogue tam měla velmi výraznou roli. No ale tak nějak se začala pohybovat v tom hollywoodském světě plném celebrit a z Austrálie se dostala právě i do Ameriky. Všimlo si trio producentů, to si říkalo Stock Aitken Waterman, což je mimochodem slavná troje. Všimlo si trio producentů, to si říkalo Stock Aitken Waterman,

Slibovaná partička z Irska, Bonovox, jejich hlasem, určitě jste poznali skupinu U2, Stuck in a Moment, You Can Get Out Of, záležitost, kterou jsme slibovali a slib splnili. Máme pro vás věc, na kterou se možná trošku zapomnělo, ale je to škoda. Tohle je Karia, Spoutaná. Hodně velká vlna nostalgie. Takhle vám budeme hrát na Hit Radio v pokračování dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ronan Keating nám teď zpívá Don't Fight It, každopádně naopak, my musíme fajtit, poněvadž protože teď se hraje hokej. Česko se postavilo proti výběru Švédska, chce si napravit reputaci s tou prohrou proti Slovinsku. No a zatím to vypadá slibně, protože už ve třetí minutě padl gól a pochopitelně do té správné branky. Národní tým je tedy ve vedení, Lukáš Sedlák tečoval na hození Filipa Hronka od modré čáry a kotouč skončil ve švédské síti. Tak si hlavně budeme držet palce v tom, ať tahle bilance pokračuje. My pokračujeme v těch největších hitech, hrajeme 80, 90, Millennium, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Za chvilku Pretenders, teď ale Pharrell. I'll show you secrets.

0: Fresh in the Pocket. Tohle je single, který v roce 1980 opanoval světové hitparády. A přitom mu zpěvačka skupiny Pretenders vůbec nevěřila a nechala se slyšet, že jí ani moc nebavil. Nakonec ale hit, který neměla ráda, znamenal, že na hudební scéně tahle partička částečně z Ameriky, částečně z Británie prorazila. My pro vás máme další velké jméno, u nás je to totiž jedno velké jméno za druhým. Prostor na Hit Rádiu dostane skupina Lucie nebo zpěvačka Dido. Tohle je její ikonická věc. Písnička Life for Rent. I tohle vám ještě do konce hodiny zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
4: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
5: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: Tohle je Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax si určitě nedali naši borci na ledové ploše. Je to neuvěřitelná kanonáda. Švédsko-Česko, aktuálně 0-3, tedy 3-0 v náš prospěch. To jsou dobré zprávy.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

Takhle krásně jsme si hráli uplynulé 3 hodiny. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. A teď je dospěl do velkolepého finále. Na Hit Radio pokračujeme třeba Lady Gaga nebo skupinou Imagine Dragons. A taky dál fandíme českému hokeji. Držte palce.

0: www.majovalaska.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina. Tohle vám hrajeme nově.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Rádio.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla.

Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.